Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, který jsme měli.

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Slyšíš, Maxi, jak vržou? Přála bych si nové dveře do obýváku.
1: No jaké bys chtěla?
0: No přece ty z Baumaxu.
1: V Baumaxu interiérové dveře Prestige, antracitové nebo bílé, jen za 1999 korun.
0: Ale pozor, akce trvá jen do konce května.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Aquapala z Praha hlásí, naše divoká řeka už zase nabrala sílu a teče plným proudem. Užijte si 250 metrů adrenalinu a k tomu 21 tobogánů, včetně toho nejdelšího v Česku. Otestujte skluzavky, užijte si mořské vlnobytí a pochopíte, proč se vám nebude chtít domů. Aquapala z Praha, zábava na celý den. Aquapala.cz.

0: rámci Rádia CZ. Hit Radio.
1: Krásné sobotní ráno, je přesně 7 hodin a první zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Válka v Iránu a s ní spojené narušení dodavatelských řetězců už trvá 2 měsíce. Přes vládní cenové stropy vzrostla od konce února průměrná cena benzínu u českých čerpacích stanic o více než 8 korun za litr. Nafta je dražší o 10 korun. To postupně tlačí na růst cen zboží a služeb. Pokud konflikt na Blízkém východě brzy neskončí, čeká podle analytiků Česko citelné zvýšení inflace a zpomalení ekonomiky. Až 75% mladých Slováků ve věku 16 až 17 let zvažuje kvůli nespokojenosti s aktuální situací v zemi odchod do zahraničí, nebo jsou už rozhodnutí odejít. Ze všech, kteří zvažují odchod do zahraničí, je se až 42% nechce na Slovensko vůbec vrátit. Mladí lidé označili za hlavní důvod odchodu ze Slovenska špatné vztahy ve společnosti, v rodině a také ve škole. A pojďme také na hokej. Ani vedení 3-1 nestačilo české reprezentaci do 18 let k postupu do finále světového šampionátu. Svěřenci trenéra Jana Tomajka podlehli Švédům 3-4 po prodloužení a čeká je zápas o bronz proti Lotyšům. Ti prohráli v Trenčíně s domácím výběrem 0-1. Přímý přenos utkání Česko-Lotyšsko sledujte na ČT Sport dnes od 15 hodin. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
2: Národní přírodní rezervace SOS na Chebsku dnes zve na Den země. Od 2 a od 4 proběhnou komentované prohlídky záchranné stanice živočichů. Děti se mohou těšit na tvořivé dílny a taky na různé soutěže. A vyrazit můžeme i na exkurzi s botanikem nejen po naučné stezce. Ze západu Čech Bára Purkartová.
3: Obalový a spotřební materiál po celý rok vám jistí Obaly Great. Rychlý servis, dobré ceny, máte v Greatu zaručeny. Obaly pro váš biznis. Greit.cz.
1: Pokud tu máme nějaké labužníky už těch tropických teplot, tak se dneska dočkáte nejteplejšího dne zatím z celého roku. Bude jasno nebo skoro jasno, ale odpolední maxima 26 stupňů.

0: Hezké dobré ráno ještě jednou s vámi Leona a Filip, Lejček, Bejček, Cejček. Víkend startuje na Hit Radio právě teď. Já se omlouvám, jsem trošku nachlazená, protrpěla jsem si takovou hnusnou nemoc, nějakou virózku. Ještě k tomu byl úplněk, takže emoční bomby jedu. Ve znamení štíra, možná to někdo máte podobně. Dejte vědět, kdo vstáváte s námi na 777-937-777. A ty se na mě směješ, proč, Filipe?
1: Protože prostě chci. A já když chci, tak můžu, a to se mi líbí. A i vy můžete mít, přátelé, skvělou náladu, protože to my chceme od vás na oplátku. No a kupte si nějaký ten opalovací krém na dnešek, protože jak jsme říkali, 26 stupňů Celsia, nepodceňte to. Já už jsem se stihl trochu spálit takhle ty moje kroužky pod očima a stačí opravdu hodinka a půl na tom sluníčku, tak
0: je to tak.
1: Prostě chraňte se před sluncem dnes.
0: Takže dneska bude opravdu krásně až 28 stupňů, příští týden 12.
1: Ale no pozor, 26, aby jsme nepřeháněli zas.
0: Tak na Moravě 28 tady koukám.
1: Tak to na webu ČHMI nepíšu. Dej tam nějakou muziku, ona se zase směje, má záchvaty smíchu, ale myslím si, že ten hlas není zas tak znát na to, že si včera nemohla mluvit, tak kdybys to posluchačům neřekla, tak možná budou úplně s tím v pohodě.
0: To si nemyslím, protože já jsem včera byla úplně bez hlasu, občas mi to tady přeskakuje, rýmu mám, takže všem nám, nastydlým, nemocným a taky alergikům, držíme palce, budeme hrát skvělou muziku, budeme soutěžit, dneska toho tady máme fakt pro vás hodně, tak díky, že vstáváte s námi a napište nám na 777-937-777. Teď už Lady Gaga, Poker Face a taky Lucie se svou Marií. Hezké ráno.

0: Kapela Lucie se svou Marí, hezké dobré ráno, 8:03, to je aktuální čas. Máme 2. května. Tak co, líbali jste se včera? Filipe, pod tou rozkvetlou třešní, políbil si svou markétku?
1: Já jsem byl sportovat včera a když jsem přijel domů, tak žádnou třešeň jsem neviděl už.
0: Tak aspoň na mobilu, ne?
1: Ne, já jsem opravdu takový jako nímant, kdo nás poslouchá díl, tak už zná, já ani dokonce tyhle ty zvyky prostě nedodržu, jo. To znamená, že doufám, že vy jste si dali pusinku, protože viděl jsem, byl to plný Instagram, Facebook, ale já prostě jsem zvyklý, nemusím dělat to, co jako dělají ostatní.
0: Já jsem taky nikomu pusinku nedala,
1: protože jo. Já mám takovou, jo, jsi byla nemocná, ale
0: pšikací pusinku, tak abych někoho nenakazila.
1: Ale jinak by si šla pod třešeň.
0: Hele, já to nějak neprožívám. Buď jo, buď ne, prostě my si dáváme pusy kdykoliv prostě chceme.
1: Jsme se sešli tady výborně, ctíme ty tradice, veď hodně.
0: Ale naši posluchači se hodně líbali podle toho, co nám tady píšou, nebo nám tady píše taky Markétka, nevím, jestli ta tvoje zrovna.
1: To ne,
0: ahoj, Lonko, dneska jsem se taky nevyspala, protože ten úplněk ve štíru, to jsem já, tak jsem se vůbec nevyspala. Úplně ti rozumím, protože já jsem taky štírka, takže na mě ten úplněk neuvěřitelně funguje. Tak mám dobrou zprávu pro nás úplňkový, protože nás čeká ještě jeden, a to 31. května. Tak si držme palce, za chviličku Maroon 5, Cardi B, Benazi Bros nebo Benson Boone a taky ranní update s naším Filipkem.
2: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
3: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
4: Zase lítáš v oblacích?
5: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
4: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
6: Tak honem, ať vám neuletí!
5: Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
4: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
5: Více o akci na
7: firmanazážitky.cz.
8: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
9: Vyberte si třeba hrozny bílé bezsemené, kilo za 69,90 a slevu 25% na celý sortiment čerstvých rajčat až do 5. května.
8: Čerstvé jako z Kauflandu.
10: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
11: A tava!
12: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení Pod širým nebem, Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
10: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
12: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
13: Pozor, mimochádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, šváby mlaskají a štěnice sají krev.
14: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
15: Tady se vám blíží splátečka a další, a další, a další, a další, a další.
16: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
17: Hit Radio.

0: ty? Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Krásné ráno. Rakouská cukrárna v Linci zavedla do svých ceníků neobvyklou položku. Poplatek za umytí sklenice. Zákazníci za tuto službu zaplatí v přepočtu 17 korun. Majitelka podniku Krok obhajuje vysokými náklady na energie, vodu a práci personálu.
1: A to si může jen tak takhle jako nastavit sama.
0: No já nevím, no tak nemusíš tam chodit, ale přijde mi to divný, přeci to nebudeš pít ze skleněných, teda ze špinavých sklenic, že jo, nebo kelímek by si.
1: Tak třeba v Itálii mají taky automaticky nastavený dýško už vlastně k celkové částce účtenky.
0: No, ale tak vypadá to líp, než za to, že ti umyjou sklenici. No a další věc tady mám, která by se určitě líbila i v Česku, tedy aspoň mně. Švýcarská obec zakázala používání sekaček na trávu v neděli, aby zajistila obyvatelům absolutní klid. Nařízení se týká nejen spalovacích motorů, ale překvapivě i moderních a velmi tichých robotických strojů. Místní radnice k tomuto kroku přistoupila po sérii stížností na neustálý hluk během volných víkendů. A amatérský fotbalový zápas v rakouských Alpách musel být přerušen kvůli stádu místních krav. Zvířata se rozhodla, že čerstvá tráva na hřišti je ideálním místem k jejich odpolednímu odpočinku. Rozhodčí se marně snažil situaci vyřešit, krávy ale na jeho pokyny ani hlasitou píšťalku nereagovali. Po půlhodinovém čekání fotbalisti prostě Šmitec, Basta šli na bratwurst a prostě fotbal se nedohrál.
1: Bú. Sleeping in my car, právě teď rok se taky Shakira, její Zoo, a Sigala a James Arthur. Tohle a ještě mnohem více muziky, tak hezké dobré ráno.

0: Hezké dobré ráno, doufám, že se máte krásně, skládáte básně. Jak se říká, včera byl pozdní večer, pozdní máj. Večerní máj byl lásky čas, kde hrličin hlas zval ku lásce, nevím.
1: Ty jsi takový rozjela. Poetik. No já určitě teda ty básně.
0: Tak včera byl první maj, podle toho, co nám naši posluchači píšou, tak se všichni pusinkovali, užívali si nádherného jarního dne. Dneska bude téměř letní den, tak opatrně, pijte hodně vody, natírejte se krémem, protože budete jinak spálení jako Filip Lejček. My vám k tomu budeme hrát spousty skvělé muziky a hlavně dneska pro vás máme voucher na 5000 od Slevomatu. Máme pro vás narozeninovou ruletu s nezapomenutelným zážitkem. Hity na přání k vaření, prostě je tady toho dneska pro vás strašně moc.
2: Hit Radio. Zprávy v rodině.

0: občas bizár. Tak na nich vydělej.
1: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
2: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelenfest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.

0: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.tour.cz. Profi voda, s tou se nemusíte
1: bát, jak těla dohoda. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
2: Máš už plány na jaro? Relax doma nebo posezení na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vytvoř si svou jarní oázu klidu. Když jaro doma nebo na zahradě, tak Allegro.
3: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
6: Krásné sobotní ráno, je minuta po osmé a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Nástupní plat 50 tisíc korun slibuje vláda ve svém programovém prohlášení policistům, celníkům, hasičům, vojákům i příslušníkům vězeňské služby. Šéfové městských policií se ale bojí, že kvůli tomu přijdou o své lidi a budou mít problém s náborem. Peněz jim totiž mohou nabídnout výrazně méně. Svaz obecních a městských policií připravil návrh nového zákona o obecní policii a teď bude čekat na připomínky třeba ministerstva vnitra. Radnic, které chtějí městskou policii, přitom přibývá. Letošní březen a duben byly v Česku nejsušší za více než 60 let, uvádí aktuální data meteorologů. Extrémní srážkový deficit trápí zejména zemědělce, kteří už se nyní obávají o úrodu i stav spodních vod. V mnoha regionech klesají hladiny řek na minimum a odborníci varují před rizikem nedostatku pitné vody. A pojďme také na sport. Jako třetí hráč historie postoupil do finále na pěti turnajích Masters v řadě. Ital Jannik Sinner přehrál v semifinále turnaje v Madridu Artura Fise z Francie 6-2 a 6-4. V Madridu postoupil Sinner do finále poprvé a zahraje si tak o titul i na posledním z devíti turnajů Masters. Trofej mu vedle Madridu chybí už jen z Antuky v Římě, kde ve finále v loni neuspěl. Finále čtyř hry si ve španělské metropoli zahraje Kateřina Siniaková spolu s Američankou Taylor Townsendovou. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
7: Pomalu se rozjíždí letošní voda.
6: Antuky v Římě, kde ve finále v loni neuspěl. Finále čtyř hry si ve španělské metropoli zahraje Kateřina Siniaková spolu s Američankou Taylor Townsendovou. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
7: Pomalu se rozjíždí letošní vodácká sezóna. Dneškem ji oficiálně zahajuje řeka Ohří.

0: Great. Rychlý servis, dobré ceny, máte v Greatu zaručeny. Obaly pro váš biznis. Greit.cz.
1: Grily, plavky, bazény, šortky, trička, tohle všechno dnes můžete vytáhnout, protože bude jasno nebo skoro jasno a rtuť teploměru se zastaví až na 26 stupních Celsia.
2: Bylo to jen tak, ale zvládli jsme to. Je tady Víkend s Hitrádiem a Leonou Děngéši.
3: Hezké dobré ráno, 8:05, vítáme vás u víkendového vysílání v plné parádě. Leona Filip s vámi, pokračujeme dál, protože před námi je samozřejmě spousty skvělých hitů. Ale taky budeme rozdávat voucher na slevomat na 5000, taky narozeninovou ruletu budeme roztáčet, hrát hity na přání k vaření. Prostě dobrá nálada se éterem bude linout až do 13. hodiny. Tak pokračujeme.
2: Hit Radio FM+.

0: Hezké, dobré sobotní ráno 2. května, aktuální čas 8 hodin 11 minutek. Díky, že posloucháte s námi a pojďme si připomenout jednu z nejdůležitějších hereckých osobností, která zítra oslaví neuvěřitelných 95 let. Napadá tě, kdo by to mohl být?
1: Napadá mě Ksemílek a Vochomurka.
0: Je to tak, dámy a pánové, Jiřinka Bohdalová bude mít 95. narozeniny. Její hlas odchoval v pohádkách nás všechny, to si troufnu říct na 100%. Je to prostě paní Křemílková, Vochomurková, Rákosníčková, malá čarodějnicová a tak dále a tak dále. Takže jestli je někdo živoucí legendou českého filmu, tak je to právě ona. Takže Bohdalko, zítra hlavně zdravíčko, protože my vás milujeme. A vás taky, naše posluchače. Linkin Park, The Emptiness Machine právě teď pro vás.

0: Luis Capaldi Survive. Hit Radio stále s vámi 3 minutky po 8:45. Hezký dobrý den, ještě krásnější vstávání pravou nohou do toho nového dne. Pojďme se podívat, co nás čeká a nemine dál. Ještě předtím, než si o 8:30 dáme ranní update, tak tam hodíme Avril Lavigne, nebo Disturbed, The Sound of Silence, a nebo taky tuhle skvělou pecku. Michael Jackson.
1: No teď je o něm dokonce hraný film v kinech, trhá to rekordy. Dokonce první víkend jen v severoamerických kinech to vydělalo přes 2 miliardy korun.
0: To je neskutečný, takže kdo jste ještě tenhle film neviděl, rozhodně zajděte, my se s Fildou chystáme taky. No a They Don't Care About Us si dáme za moment z éteru Hit Rádia.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba hrozny bílé bez semene, kilo za 69,90 a slevu 25% na celý sortiment čerstvých rajčat až do 5. května.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.

0: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Ranní update.
1: Krásné ráno. Známý influencer strávil 24 hodin v zapnuté lednici, aby otestoval svou psychickou odolnost. Celý pokus vysílal živě na internetu, kde ho sledovali statisíce lidí s velkým napětím i obavami. Přestože byl pod dohledem lékařů, mnozí fanoušci ho v komentářích ostře kritizovali za zbytečný hazard. Dítě na pískovišti v Dánsku objevilo vzácnou...
2: Na pejskovišti?
1: Pískovišti.
2: Ty jsi řekl pejskovišti.
1: Klidně si to potom pustíme zpátky, jo? Nezdržuj mě, na pískovišti v Dánsku objevilo vzácnou středověkou minci. Jejíž historická hodnota je obrovská. Chlapec si původně myslel, že našel jen starý knoflík. Jeho otec si ale hned všiml unikátní ražby, no. Ale nedostali za ní nic, protože poputuje do muzea. Tak možná nějaké malé nálezné. Pejskovišti. No a zapomenutá vesnice ve Španělsku zcela zrušila peníze a úspěšně se vrátila k výměněnému obchodu. Obyvatelé si mezi sebou mění potraviny, oblečení i řemeslné služby bez použití bankovek či karet. Podle starosty tento systém upevnil sousedské vztahy a lidé jsou v komunitě nyní šťastnější. Experimentu si začínají všímat i ekonomové, kteří zkoumají jeho dlouhodobou udržitelnost. Tak co tomu říká, že by nebyly peníze najednou? Že
2: bys prostě jako vyměnila... Já si myslím, že to stejně jednou přijde, že bude něco jiného.
1: Jo? Víš, jako že by ti soused třeba vyměnil kola na autě a ty bys mu třeba umyla okna. Výměnný obchod.
2: Barter za barter.
1: Ano.
2: Služba za službu.

0: 9:15 za minutku, sobota 2.5. Hezké dobré ráno, za pár minutek už dopoledne. Tak po 9. hodině budeme roztáčet kolo narozeninové rulety. A dneska tam máme zážitek pro dvě osoby. Takovou hezkou, netradiční prohlídku Prahy s virtuální realitou. Tak to spojit s nějakým krásným výletem, protože počasí nám bude přát. Tak kdo dneska bude mít to štěstí? Dobře pozorně poslouchejte a jakmile uslyšíte mou výzvu, abyste volali, tak potom volejte. Do té doby Jay-Z, Shabuzi, Miley Cyrus a nebo Damiano David.
1: Každý čtvrtek od 11 hodin na Hit Radio FM Plus live s Jirkou Pelnářem. Připoj se k nám na rozhovory s inspirativními lidmi.
2: Ve čtvrtek bude mým hostem hejtman Plzeňského kraje Kamal Farhan. A řeč bude o veřejné dopravě v Plzeňském kraji, ale také o jarním zahrádkaření, křtu velblouda v plzeňské zoo i hasičských bálech.
1: Nejzajímavější příběhy, aktuální témata i osobní zážitky v pozadu live s Jirkou Pelnářem na Hit Radio FM Plus. Hit Radio. Hit Radio. It makes me feel.

0: Užijte si čistou radost z jízdy bez nákladů za servis. Ve Zbrusu novém showroomu Lexus Plzeň na Gerské na vás čeká jedinečný zážitek, kde se o vás postaráme my. Pořiďte si svůj vysněný vůz Lexus a jako jeden z prvních 100 zákazníků získáte 3 garanční servisy zcela zdarma. Navštivte nás ještě dnes a nenechte si ujet tuto výjimečnou nabídku. Těšíme se na vás. Lexus Plzeň. www.lexus-plzeň.cz.
1: Čau Viktoriáni, nadstavbová část Šance ligy je tady a přináší hned 3 domácí víkendové bitvy. Začínáme už tuto neděli, kdy do Plzně dorazí Hradec Králové. Buď u toho a společně zabojujeme o evropské poháry. Každý bod nás může posunout blíž k cíli. V neděli od 15.30 Viktoria Hradec Králové. Na utkání vás zve generální partner klubu Dusan Škoda Power. Tak ať stále vítězí.

0: rámci Rádia CZ. Hit Rádio.
1: Krásnou sobotu, je přesně 9 hodin a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Dobrovolníci na Brněnsku a v blízkém okolí v posledních letech každoročně zachrání desítky srnčat, které by jinak uhynula při sečení luk. Používají k tomu drony s termokamerami, které ukrytá srnčata zavčas odhalí. Jen loni takto díky jejich činnosti přežilo přes 150 mláďat. Jízdní kola a elektrokola patří mezi nejčastěji kradené věci ve veřejném prostoru. S rostoucí hodnotou kolů, zejména elektrokol, přitom nejde o drobné ztráty, ale často o desítky tisíc korun. Kolo se může poškodit nebo i způsobit škodu jiným, třeba po pádu z nosiče na autě. Proto se vyplatí na začátku sezony vzpomenout i na správné nastavení pojištění. Hokejisté Bostonu končí v letošním playoff NHL po domácí prohře s Buffalem 1-4. Ani branka Davida Pastrňáka po asistenci Pavla Zachy neodvrátila vyřazení Bruins, kteří sérii ztratili poměrem 2-4. Sabres se tak radují z postupu do dalšího kola, zatímco pro elitní české útočníky sezona v zámoří definitivně končí. Do čtvrtfinále postupuje i Tomáš Hertl, který hraje za Vegas Golden Knights. Naopak playoff končí i pro Karla Vejmelku, chytajícího za Utah Mamuc. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
2: Dobroty středověké kuchyně můžeme dnes a zítra ochutnat na hradě Kašperk. Na nádvoří jsou k vidění ukázky tradičních řemesel. Představí se třeba kováři nebo brašnáři. Celým areálem pak zavoní pochoutky našich předků, které kuchaři připraví podle původních receptur. Z Kašperku Bára Purkartová.
3: Obalový a spotřební materiál po celý rok vám jistí Obaly Great. Rychlý servis, dobré ceny, máte v Greatu zaručeny. Obaly pro váš biznis. Greit.cz.
1: Všichni, kdo čekali na ty správné teploty na koupání, grilování, opalování a procházky v teplu, tak se dočkali, protože dnes bude jasno nebo skoro jasno. No a nejvyšší teploty až 26 stupňů Celsia.
0: Štěstí na šest písmen, víkend, žádná práce, jenom život a ta nejlepší nálada s Leonou Děnděší na Hit Radio.
4: Hezké dobré dopoledne, 9:04, dneska bude nádherné počasí, tak si ho užijte úplně naplno na zahrádkách, někde v relaxu, opalovačky, grilovačky, prostě však už to znáte. Hlavně, jak říkal Filip, nezapomeňte se namazat, ale ne tím alkoholem, prosím vás, jo? Nějakým tím krémem a možná se posypejte grilovacím kořením, ať se pěkně propeče do zlatova. Každopádně narozeninová ruleta nás čeká v této hodince, tak jakmile zazní moje výzva, vyťukávejte 800 937 937 a bude to brzy. Teď se trošku schladíme. On my head, Dan Barta.
0: Hit Radio FM+.

0: Milovníci proseka stala se velká tragédie. V Británii totiž měli nehodu dva kamiony a obětí se stalo 20 tun rozbitého proseka. Slyšíš to? 20 tun.
1: To je hrozný, to by bylo vlastně...
0: 50 tisíc láhví.
1: No, to by mi vystačilo do konce života, asi počítám, no možná na těch posledních 5 let, jestli předpokládám, že tady budu do 80, by to nestačilo.
0: 50 tisíc momentů, kdy si někdo mohl přiťuknout na rande, na novou práci, nebo prostě jen tak, že přežil prostě pondělí, co si budem. Tohle je největší tragédie v dějinách logistiky, protože 50 tisíc lahví přišlo o svůj takový ten smysl existence bez jediného přípitku, chápeš to?
1: Na druhou stranu to možná taky zachránilo pár bolehlavů, protože přece jenom, když si ty proseka dáš dvě, trošku tě to ujede takhle v létě, tak to nemusí být úplně dobrý ráno. Takže můžeme to vzít jak z té pozitivní, tak negativní stránky věci.
0: A taky pozor na to, aby hasiči neměli trojku v žíle jen z těch výparů u uklízení skla, že jo? Co si budem? Teď už jdeme hrát David Guetta, Sia, She Wolf, tak buďte s námi a narozeninová ruleta se blíží.

0: Dvě minutky po čtvrt na deset, hezké dobré dopoledne. Narozeninová ruleta se bude roztáčet pro někoho z vás. Tak pokud máte ve svém okolí opět někoho, kdo má, měl nebo bude mít narozeniny, však už to znáte, tak volejte právě teď.
1: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, šváby mlaskají a štěnice sají krev.
2: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
3: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
4: Aquapala z Praha hlásí, naše divoká řeka už zase nabrala sílu a teče plným proudem. Užijte si 250 metrů adrenalinu a k tomu 21 tobogánů, včetně toho nejdelšího v Česku. Otestujte skluzavky, užijte si mořské vlnobytí a pochopíte, proč se vám nebude chtít domů. Aquapala z Praha, zábava na celý den. Aquapala.cz.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba hrozny bílé bez semene, kilo za 69,90 a slevu 25% na celý sortiment čerstvých rajčat až do 5. května.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Zahájení lázeňské sezóny v Mariánských Lázních už 8. až 10. května. Tři stage a hudební hvězdy jako Leoš Mareš, Smeg One, Robin Zoot i Tros Discotékos. Čeká vás program pro děti, klauni a zábava pro celou rodinu. Mariánské Lázně 8. až 10. května. Tam prostě musíte být.
8: Maxi, ta nová terasa je skvělá.
9: Vínečko, pohoda.
8: A slimáci jsou taky fuč.
9: Zastavte se v Baumaxu. Do konce května terasové prkno premium v odstínu týk nebo káva za 269.
8: A přírodní přípravek proti slimákům Presto za 159 korun.
9: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.

největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.

0: Narozeninová ruleta se jde roztáčet pro někoho z vás právě teď. Tak já se ptám, koho pak máme na telefonu. Halo, halo, kdo je tam?
1: Ahoj, tady Lenka.
0: Ahoj Leni, odkud voláš?
1: Schodova od Karlových Varů.
0: Schodova od Karlových Varů. A jaký máte plány na dnešní den, víkend? Bude nádherně?
1: Bude nádherně a chci si zajet pro vnoučátka.
0: No tak to je krásný plán. Takže babička bude s vnoučátky.
1: Ano, přesně tak.
0: Skvělý. Kdo ve tvém okolí má narozeniny, Leni?
1: No zrovna v úterý právě měla dcera 28. dubna, jí bylo 33.
0: 28. dubna, já už to tady zadávám do našeho chytrého počítače. Tak a jdeme na pravidla. Zahrajeme ti tři hudební ukázky s datem 28. dubna pro tvou dceru, jak se jmenuje?
1: Taky Lenka.
0: Taky Lenka, takže pro Leničku, která oslavila narozeniny, budou to tři hudební ukázky, které ovládaly světové žebříčky hudebních hitparád v den narozenin tvé dcery Lenky a ty si prostě jednu z těch ukázek vybereš, pak jí to zahrajeme, jenom se nemůžeš k jednotlivým ukázkám vracet, chápeme?
1: Ano, chápeme.
0: A můžeme roztáčet?
1: Ano.
0: Tak jdeme na to, Leni. Král popu, Michael Jackson, Billie Jean. Chceme nebo ne?
1: Ještě budem točit.
0: Dobře, roztáčíme kolo po druhé. Girl band Spice Girls a jejich song Mama.
1: Tak ten necháme.
0: Že jo, ten je krásný, já si říkám, nego Leni, já jsem ho dlouho neslyšela. Tak to možná bude maličko trošku pro mě ten song. Já ho mám strašně ráda a má nádherný text. Tak jsem ráda, že jsi z tohle vybrala a teď máš taky takový ten správný čas, aby si mohla sdělit své dceři cokoliv máš na srdíčku. Pojď na to.
1: Tak milá Leničko, já ti přeju co nejvíc zdravíčka, štěstí, lásky, ať ti všechno vychází. Moje vnoučátka, ať jsou taky zdraví. Jsou to její dětičky.
0: Vnučky prosím, nebo vnuky?
1: Tak první je vnučka, Vendulka, a potom je vnouček Vojtíšek.
0: Vojtíšek, to je krásný, tak si užijte krásné odpoledne. A děkujeme. Samozřejmě neodejdeš s prázdnou, protože my tady opět od našeho partnera firmy na zážitky máme i něco pro tebe a tvůj doprovod, je to pro dvě osoby. Tak když si uděláte takový hezký výlet do našeho hlavního města, do naší krásné metropole, tak je tady netradiční prohlídka Prahy s virtuální realitou a stojí to opravdu za to.
1: Dobře, už se těšíme teda.
0: Tak nám vydrž na telefonu, Leni, ať ano. Taky víme, kam to poslat. Doufám, že si to užiješ, můžeš se podívat nejen ty, ale i naši posluchači na web firma na zážitky, co všechno tam nabízejí, je tam široká škála všeho chuť. No a song Spice Girls, Mama, posíláme právě teď za tebou.
1: Děkuju.
0: Měj se krásně, ahoj.
1: Taky, krásný den.

0: Girl Song Mama. A my bychom poprosili naši posluchačku Lenku z Chodova, nebo kousek od Chodova, která vyhrála a vytočila si narozeninovou ruletu, aby nám opět zavolala, protože nám nechtěně asi položila telefon. A my vlastně nevíme, kam ten voucher poslat. Takže Leničko, pokud nás slyšíš, zavolej na 800 937 937 právě teď a my posíláme tuhle hudební novinku.
1: Tohle vám hrajeme nově.

0: Katy Perry, Hot and Cold. Tohle jsme vám hráli z Eteru Hit Rádia a pokračujeme dál za moment Rose Bruno Mars, jejich Apathé, nebo taky Rihanna, California King Bad a spousty dalších skvělých hitů. A nezapomeňte, že po 10. hodině tady ještě pro někoho z vás máme voucher na 5000 od Slevomatu, takže máte se na co těšit. Poslouchejte.
1: Hit Rádio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od babičky a dědy? To je content bez filtru. Co takhle na nich vydělat?

0: Bizar. Tak na nich vydělej.
1: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
0: Máš už plány na jaro, výlet na kole nebo trénink na čerstvém vzduchu? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše. Objednej už teď a užívej si zábavu. Když aktivní jaro, tak Allegro. Hit Radio.

0: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko Albert s apkou litr za 8,90 a Solicello Prosecco Frizzante 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 22.4.
2: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
2: A tak to bude drahé.
3: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
4: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
5: Krásnou sobotu, je přesně 10 hodin a s ní další zprávy s Filipem Lejčkem. Vítejte u nich. Americký federální odvolací soud dočasně pozastavil zasílání potratové pilulky Mifepriston poštou. Informovali o tom v noci na sobotu agentury Reuters a AP. Takový krok by výrazně omezil přístup k tomuto hojně využívanému léku v celé zemi, a to zejména ve státech, které potraty zakazují. Soud požaduje, aby se pilulka vydávala pouze osobně ve zdravotnických zařízeních. České firmy se potýkají s nedostatkem lidí, přesto je pro 5% z nich překážkou už věk nad 40 let. U šedesátníků pak odmítá spolupráci dokonce pětina zaměstnavatelů. Důvodem jsou nejčastěji obavy z nižší motivace nebo chybějících digitálních dovedností, a to i v oborech, kde lidé se zkušenostmi zoufale chybí. Kvalifikaci na sprint velké ceny Formule 1 v Miami vyhrál úřadující mistr světa Lando Norris z McLarenu. Britský jezdec porazil o 222 tisícin sekundy lídra šampionátu Itala Andreu Kimio Antonelio z Mercedesu. Třetí byl Norrisův týmový kolega Australan Oscar Piastri. Sobotní sprint se pojede od 18 hodin, o 4 hodiny později přijde na řadu kvalifikace na hlavní závod. Velká cena Miami odstartuje v neděli od 22 hodin. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
6: Národní přírodní rezervace SOS na Chebsku dnes zve na Den země. Od 2 a od 4 proběhnou komentované prohlídky záchranné stanice živočichů. Děti se mohou těšit na tvořivé dílny a taky na různé soutěže. A vyrazit můžeme i na exkurzi s botanikem nejen po naučné stezce. Ze západu Čech Bára Purkartová.
7: Obalový a spotřební materiál po celý rok vám jistí Obaly Great. Rychlý servis, dobré ceny, máte v Greatu zaručeny. Obaly pro váš biznis. Great.cz.
5: 2. květen 2026 bude prozatím nejteplejším dnem letošního roku. Bude jasno nebo skoro jasno a teploměry se zastaví až na 26 stupních Celsia.
8: Štěstí na 6 písmen. Víkend. Žádná práce, jenom život. A ta nejlepší nálada s Leonou Děndější na Hit Radio.
9: Hezké dobré dopoledne, 4:10, sobota 2. května. Doufám, že se máte krásně. Podle toho, co nám píšete, tak asi jo. Dneska vás čeká nádherný slunečný den. My se vám postaráme o playlist, tak Ed Sheeran letí za vámi právě teď. Hit Radio.

nějak málo tančím, kapela Krištof, 9 minutek po 10. Hezké sobotní dopoledne. A my pro vás máme super, čuper, truper dobrou zprávu, protože vy milujete devadesátky, vy milujete retro víkendy a on se zrovna jede.

0: Ten takový blíží už příští týden, kdy vlastně v pátek máme také volno. Takže to odpálíme rovnou v pátek a budeme hrát sami skvělý hity. Jako je třeba tohle. A nebo, pozor, co tohle?
1: Mark Wahlberg.
0: Ice,
1: baby. A teď. Ice, ice, baby.
0: A nebo, co tohle? Sex on the beach na pláži třeba, co? Tak tohle a ještě mnohem více devadesátkových hitů. Už od příštího týdne, pátek, sobota, neděle, v kuse, non-stop. Já vám říkám, to bude taková retro jízda, že se společně vrátíme do minulosti. No a pojďme si připomenout takový ten český boyband, který v těch devadesátkách ovládal naše životy, naše nálady. My ženy, dívky, holky jsme je milovali. Jejich plakát nám nesměl chybět v dětském pokojíčku.
1: Já taky jsem je miloval. A co jako?
0: Lunetik, máma, právě teď. Taková ochutnávka, co o retro víkendu můžete slyšet.

0: Co byste, přátelé, kamarádi, řekli tomu, kdybychom tady pro vás měli ještě jednu takovou narozeninovou ruletu? A kdybyste třeba nevěděli, kam na výlet, na večeři nebo za odpočinkem, tak mrkněte na partnera naší narozeninové rulety pro dnešní den. To je vlastně narozeninová ruleta číslo 2. Tak je to Slevomat. To znamená, že tam najdete tisíce zážitků pro každého, od wellness pobytu, dovolených, přes skvělé restaurace až po masáže, adrenalin a tak dále a tak dále. No a my tady pro někoho z vás máme voucher na Fittipaldi
1: 5 000 korun. A za to už se teda dá pořídit zážitek, cokoliv budete chtít.
0: A nebo se slevou velkou, že jo, tam máš prostě dražší zážitky, šoupneš tam 5 000 voucher a už je to vyjde třeba na 2. Takže přátelé, kamarádi, volejte 800 937 937. Podmínka je jasná, musíte mít ve svém okolí někoho, kdo má, měl nebo bude mít narozeniny. Tak volejte právě teď 800 937 937.

0: XXLutz Plzeň. Sleva 30% na spoustu nábytku a bytových doplňků. XXXLutz, ten s tou červenou židlí.
1: Potřebujete někdy vypnout, někdy se zasmát a někdy si prostě udělat radost?
2: Ty si děláš srandu, tohle si na sebe nevezmeš.
3: Drž mi kabelku.
2: OK, to jsem nečekala.
1: Olympia Plzeň, místo, kde se s ani náhodou stává, to je prostě ono. Dopřejte si terapii módou. Vaše centrum Olympia Plzeň.
4: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
5: A tava!
0: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení Pod čirým nebem, Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
4: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
0: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba hrozny bílé bezsemené, kilo za 69,90 a slevu 25% na celý sortiment čerstvých rajčat až do 5. května.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.tour.cz.
9: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
10: Zase lítáš v oblacích?
11: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
10: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
12: Tak honem, ať vám neuletí!
11: Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
10: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
11: Více o akci na
13: firmanazážitky.cz.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Hit Radio. Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: takhle chutná sobotní dopoledne z Eteru Hit Rádia In My Head. A my cítíme s Fildou v kostech, že pro někoho z vás budeme roztáčet druhou narozeninovou ruletu dnešního dne, kde pro někoho z vás máme nejenom vlastně hit, který si vytočíte, ale taky voucher v hodnotě 5 000 korun. Narozeninová ruleta číslo 2 pro ten dnešní den. Tak komu uděláme radost? Halo, halo, koho máme na telefonu?
1: Ahoj, tady Jana.
0: Dobré dopoledne, Janičko. Odkud voláme?
1: Volám z Krupky.
0: Z Krupky?
1: Z Krupky.
0: Jo, z Krupky. Jaké tam máte počasí dneska v Krupce?
1: No, úplně nádherný. Už jsme byli s kamarádkou na balkonku na kafíčku.
0: To je krásný.
1: A teď bych jí právě chtěla popřát narozeninám.
0: Dobře, nebudeme říkat věk, protože to se nesluší. Každopádně my ženy mládneme, že jo, to o tom žádná.
1: No, už to právě moc slavný není, ale ona má tolik elánu, že ji ho můžu někdy závidět, takže ten věk na ní není vůbec vidět.
0: To je skvělý, Janičko. Pravidla asi známe, víte, potřebujeme ten datum narození teda znát.
1: 2. května.
0: 2. května, takže přímo dneska.
1: Mm-hmm.
0: To je skvělý, tak už to tady zadáváme. Tak a teď přijdou 3 hudební ukázky s datumem 2. května, vy si jedno z nich vyberete, nemůžeme se k jednotlivým ukázkám vracet, to určitě víte, pokud nás pravidelně posloucháte, automaticky bychom potom hráli tu třetí. Takže můžu roztáčet narozeninovou ruletu?
1: Ano.
0: Tak roztáčím kolo právě teď. Ještě teda ty pravidla bychom si měli zopakovat znova, já jsem si to tady špatně pomačkala, ale to vůbec nevadí, pravidla jsou od toho, aby se někdy porušovala, co si budem, takže ty jsem vám sdělila, tak roztáčíme doopravdy teď, jo?
1: Ano.
0: Osmdesátky, devadesátky, Crowded House, Don't Dream It's Over.
1: Jo, to je dobrý, to se jí bude líbit. Já jsem úplně zapomněla říct, že kámoška se jmenuje Zuzka. Aby teda opravdu věděla, že to je pro ní.
0: No tak skvělý, takže vybíráme teda tuhle hudební ukázku, nebudeme pokračovat dál.
1: Uh-huh.
0: Dobře, Janičko. Tak teď můžete vlastně Zuzce sdělit, cokoliv máte na srdci. Dneska už jste si dali kafíčko, tak jí můžete takhle skrz éter Hit Rádia ještě popřát.
1: No tak já už jsem jí to vlastně všechno řekla, protože jsem netušila, že jí budu přát ještě přes rádio, ale hlavně tu dobrou náladu, no. To je nejdůležitější asi.
0: My se tady s Filipem přidáváme, hlavně to zdravíčko posílá celé Hit Rádio.
2: Všechno nejlepší.
1: Ano, moc krát děkuju.
0: No a aby toho nebylo málo, tak samozřejmě, to už bude na tobě, Janičko, jestli si to necháš pro sebe, nebo to dáš své kamarádce, protože my tady máme 5 000 korun od Slevomatu, takže kam na výlet, na Véču, za odpočinkem.
1: Wow.
0: Můžeš mrknout na web slevomat.cz, stejně tak i naši posluchači. A je tam toho strašně moc. Pobyty, wellness, masáže.
1: Můžete Zuzkou na něco mrknout teda
0: dohromady. Na něco dobrýho třeba, do nějaké restaurace si zajít, užít si spolu nezapomenutelné zážitky nebo dárky, které vlastně potěší každého.
1: Tak to je pecka, moc krát děkujeme.
0: Takže, no my děkujeme, my gratulujeme, děkujeme Slevomatu, že máme taky partnera narozeninové rulety pro dnešní den, voucher na 5 000 korun, vydrž nám na telefonu, ať taky víme, kam to poslat. No a teď už vybranou píseň posíláme tobě a taky tvojí kamarádce. Užijte si krásný den, ahoj.
1: Díky moc, ahoj.

0: Hezké dopoledne z Eteru Hit Rádia Luis Capaldi, před námi Khaled, Kateřina Marie Tichá, nebo taky Black Eyed Peas, Where is the Love? Tak láska je všude kolem nás, to víme, užívejte si toho dnešního dopolka, ale taky přichází 11. hodina a to znamená hity na přání k vaření. Takže nám pište svoje hudební přáníčka právě teď na 777-937-777 nebo můžete na můj Instagram Lea Giongiosi, kdybyste chtěli, tak i Filip Lejček má Instač a budeme rádi, když s námi budete i na sociálních sítích a my vám zahrajeme to, co si budete přát. Tak buďte s námi a v 11 hodin je to jenom podle vás.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden krajanka, smetanový desert, různé druhy za 12,90. Snack It, Cabanos Favorite, 85 gramů za 24,90. A Persil, prací gel nebo prášek, různé druhy za 429,90. Až do 5. května. Kaufland.
2: Haló, jsme tu všichni.
3: Já nic nevidím.
2: Nemůžeme rozsvítit?
3: Je to tajný.
2: Takže,
3: pohraj jste.
2: Heneš, long story short, tady.
3: Brňák, Dian, jsem tu.
4: Hora, Jamaja, taky.
2: Dobrý.
3: Jdeme.
2: Jedu.
3: Hořák, zapínám,
2: krájím.
3: Šlehám,
2: sedím,
3: strouhám,
2: flambuju,
4: hasím,
3: slejvám, utírám,
2: solím,
3: pepřím,
4: servíruju.
3: To bude legendární hostina.
5: Elimon Fresh Festival v Plzni 16. až 17. května.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Užijte si čistou radost z jízdy bez nákladů za servis. Ve Zbrusu novém showroomu Lexus Plzeň na Gerské na vás čeká jedinečný zážitek, kde se o vás postaráme my. Pořiďte si svůj vysněný vůz Lexus a jako jeden z prvních 100 zákazníků získáte 3 garanční servisy zcela zdarma. Navštivte nás ještě dnes a nenechte si ujet tuto výjimečnou nabídku. Těšíme se na vás. Lexus Plzeň. www.lexus-plzeň.cz
1: Under Armour makes you better.
2: Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj v Under Armour Brandhouse Olympia Plzeň nebo na underarmour.cz.
3: Hey, I'm Dua Lipa.
4: Hi, I'm Lenny Kravitz.
5: On air.
3: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: Krásnou sobotu, je přesně 11 hodin a jsou tu další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Velryba Timmy, kterou se tento týden podařilo vyprostit z mělčiny na severu Německa, je už zpět ve volné přírodě. Posádka nákladního člunu ji úspěšně vypustila do vln Severního moře, což potvrdili i aktuální záběry z dronu. Přestože místo návratu nebylo tam, kde záchranáři původně plánovali, zvíře je podle všeho v naprostém pořádku. Na obzoru byly totiž krátce po vypuštění jasně vidět typické rybí výdechy, které jsou důkazem, že Timmy žije. Lidem nad 80 let by se od příštího roku mohlo každých 5 let zvyšovat důchod o 500 korun. Návrh vládní novely počítá s pravidelným přilepšením v 80, 85 i 90 letech, přičemž při stovce by k penzi přibyla 1000 koruna. Od roku 2028 se má navíc zrychlit valorizace a lidé pracující v důchodu získají vyšší zásluhový podíl o 1,5% ročně. Změny mají zajistit lepší úroveň nejstarším seniorům a zároveň ocenit ty, kteří v penzi nadále zůstávají profesně aktivní. Hokejové Kladno zahajuje velké posilování a hned ode dneška plánuje představit celkem 6 nových tváří. První ohlášenou posilou je útočník Filip Přikryl, který k Rytířům přichází po 4 letech strávených v Českých Budějovicích. Přikryl, který na jihu Čech naposledy plnil roli asistenta kapitána, má tak před sebou angažmá ve svém již 3. extraligovém klubu. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
7: Pomalu se rozjíždí letošní vodácká sezóna. Dneškem ji oficiálně zahajuje řeka Ohře, která se slavnostně odemkne večer v 8:30. Ve 12 hodin mají vodáci sraz v Kinčperku nad Ohří, odkud společně poplují do Sokolova. Účast je možná jak z vlastní, tak i s půjčenou lodí. Ze Sokolovska Bára Purkartová.
8: Obalový a spotřební materiál po celý rok vám jistí Obaly Great. Rychlý servis, dobré ceny, máte v Greatu zaručeny. Obaly pro váš biznis. Greit.cz.
6: Dnes očekáváme opravdu krásné počasí, bude jasno až skoro jasno a také maximum roku 2026, totiž až 26 stupňů Celsia.
9: Dneska nejsme v práci, dneska nejsme ve škole, dneska máme volno. S Hitrádiem a Leonou Děnděši.
10: A taky vám startují vaše nejoblíbenější hity na přání k vaření. Tak co dneska vaříte, pečete, smažíte, grillujete?
6: No, to bude dneska asi častá aktivita, protože jestli už jste chtěli koupit grill nebo máte od minulého roku, tak ho zažehněte, zkontrolujte prosím vás plynové bomby, pokud máte, aby vám ten plyn taky nedošel.
10: To křupavé masíčko, ježiš, to voní až sem. No a my vám k tomu budeme hrát. 777-937-777, hity na přání k vaření startují právě teď.
9: Hit Radio FM+.

přání k vaření jsou v plném proudu. Jedeme, nezastavujeme, jsme tu pro vás až do pravého poledne, kdy vy určujete to, co budeme hrát. Píše nám tady Ondra, ahoj Lonko, moc rád tě slyším, i s tou rýmou zníš prostě skvěle. Prosím tě, zahraj nám cokoliv si přeješ ty, ať je to veselý, ať nás to roztančí, protože my právě chystáme grilovačku, přijedou kamarádi a možná vytáhneme i ten bazén. Jste super, pozdravuj Filipa, mějte se krásně a zdravíme všechny posluchače Hit Rádia. To je strašně hezký, takže mám něco zahrát podle sebe, aby to bylo veselý, rychlý, tak co třeba to?

Posloucháte sobotní Hit Radio, hrajeme hity na přání k vaření. Pište si na 777 937 777 nebo taky na můj Instagram Lea Giongio, si občas kouknem i tam a já věřím, že někomu z vás splníme to vaše hudební přáníčko a hlavně nezapomeňte nám tam napsat, co dneska vaříte, i když ve většině českých domácnostech se dneska bude grilovat.

0: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden kachní prsa nebo čtvrtky sous-vide za 149,90. Captain Morgan skvělý na každou party za 299,90 a Purina One granule pro kočky nebo psy za 99,90. Až do 5. května. Kaufland.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
2: Co?
1: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
2: Proto.
1: Čumáčku. Takže, když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na Rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.
3: Slavnosti svobody míří do Klatov. Už 5. května od 12 hodin ožije náměstí míru vojenskými historickými vozidly. K poslechu zahraje Big Band Klatovy. Přijďte si připomenout výročí osvobození a užít si jedinečnou atmosféru. 5. května Klatovy. Těšíme se na vás.
4: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čváby mlaskají a štěnice sají krev.
5: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
6: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelen Fest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.
7: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio.
8: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

Hity na přání k vaření pokračujeme, píšete nám jako tady Lenka. Ahojky Leonko, dnes slavíme narozeniny našeho drahého tatínka. Mohli bychom poprosit o písničku od AC/DC Dálnici do pekel. Přejeme všem krásný slunečný pátek, u nás bude oslava a pořádná grilovačka. Děkujeme moc. No jasně, tak jedeme právě teď.

0: Hit Radio, hity k vaření, pokračujeme dál. Před námi ještě spousty skvělých hitů. Lady Gaga, Walk the Moon, Miley Cyrus, o tohle všechno jste si napsali. Tak já doufám, že vám to udělá velkou radost a užívejte si toho dnešního dne naplno. Dobíjejte vitamin D baterky, jak se říká, a pozitivní energii. My se vám postaráme o to, aby vám dobře znělo v uších, aby se vám tančilo a měli jste ještě lepší náladu, než máte. O ten playlist pro ten dnešní sobotní den.
1: Hit Radio FM+.
2: Zlepši si náladu.

0: nejlepší ceny měsíce v online shop.cz.
1: Nakupujte za nejnižší ceny měsíce. Tisíce vybraných produktů právě nyní nejvýhodněji v online shop.cz.
0: www.onlineshop.cz.
2: Zahájení lázeňské sezóny v Mariánských Lázních už 8. až 10. května. 3 stage a hudební hvězdy jako Leoš Mareš, Smeg One, Robin Zoot i Tros Diskotékos. Čeká vás program pro děti, klauny a zábava pro celou rodinu. Mariánské Lázně 8. až 10. května. Tam prostě musíte být.
3: Čau Viktoriáni, nadstavbová část Šance ligy je tady a přináší hned 3 domácí víkendové bitvy. Začínáme už tuto neděli, kdy do Plzně dorazí Hradec Králové. Buď u toho a společně zabojujeme o evropské poháry. Každý bod nás může posunout blíž k cíli. V neděli od 15.30 Viktoria Hradec Králové. Na utkání vás zve generální partner klubu Dusan Škoda Power. Tak ať stále vítězí.
4: Ať

0: rámci Rádia CZ. Hit Radio.
1: Krásnou sobotu, jsou tu další zprávy, u kterých vás vítá Filip Lejček. Nástupní plat 50 tisíc korun slibuje vláda ve svém programovém prohlášení policistům, celníkům, hasičům, vojákům i příslušníkům vězeňské služby. Šéfové městských policií se ale bojí, že kvůli tomu přijdou o své lidi a budou mít problém s náborem. Peněz jim totiž mohou nabídnout výrazně méně. Svaz obecních a městských policií připravil návrh nového zákona o obecní policii a teď bude čekat na připomínky třeba ministerstva vnitra. Radnic, které chtějí městskou policii, naopak přibývá. Dobrovolníci na Brněnsku a v blízkém okolí v posledních letech každoročně zachrání desítky srnčat, která by jinak uhynula při sečení luk. Používají k tomu drony s termokamerami, které ukrytá srnčata zavčas odhalí. Jen loni takto díky jejich činnosti přežilo přes 150 mláďat. 8 zápasy odstartuje o víkendu v první fotbalové lize nadstavbová část, která se bude hrát v Česku po 7. Vedoucí Slavia bude v sobotu v úvodu pětikolové skupiny o titul hájit v Liberci 8-bodový náskok v čele tabulky před Spartou a může udělat poslední krok na cestě k obhajobě titulu. Letenští přivítají Jablonec, třetí Plzeň bude hostit Hradec Králové. Poslední celek tabulky Ostravu čeká ve skupině o záchranu proti Mladé Boleslavi premiéra pod trenérem Josefem Dvorníkem. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
2: Dobroty středověké kuchyně můžeme dnes a zítra ochutnat na hradě Kašperk. Na nádvoří jsou k vidění ukázky tradičních řemesel. Představí se třeba kováři nebo brašnáři. Celým areálem pak zavoní pochoutky našich předků, které kuchaři připraví podle původních receptur. Z Kašperku Bára Purkartová.
3: Obalový a spotřební materiál po celý rok vám jistí Obaly Great. Rychlý servis, dobré ceny, máte v Greatu zaručeny. Obaly pro váš biznis. Great.cz.
1: 2. květen nabídne nejteplejší den roku 2026. Bude jasno až skoro jasno a maxima se vyšplhají až na 26 stupňů Celsia.
0: Dneska nejsme v práci, dneska nejsme ve škole, dneska máme volno. S Hit Rádiem a Leonou Děnděší.
2: Hezké dobré odpoledne, nechte si právě chutnat, pokud obědváte nebo doděláváte. Je mi jasný, že většina z vás dneska má grilovačky, užíváte si toho dnešního dne, tak užívejte dál, pokud možno s námi pokračujeme, přehoupneme se přes to dopoledne. Teď už máme odpoledne. S vámi Lea Děnděši do 13. hodiny, tak nezastavujeme a pokračujeme dál.
0: Hit Radio FM+.

Hezké sobotní odpoledne. Máme tady něco velkého, co potvrdila studie pro nás ženy. Protože ženy, které si jednou týdně kupují oblečení, jakékoliv a za jakoukoliv kačku, tak mají výrazně snížený level stresu. A já si myslím, že tohle funguje. Konečně utrácení na předpis. Chápete to, holky? Lodičky nejsou lodičky, ale antidepresiva na podpatku. Co si budem? A má to vlastně i takový logický aspekt. 1500 za terapeuta a nebo 2 kila za svetřík ze sekáče. No řekněte, a když jsou výprodeje, to nám je hned dobře, co? Snížený level stresu prostě funguje. Pod tohle se podepíšu všema deseti.

0: Hit Radio v plném proudu, hezkou sobotu, taky dobrou chuť. A my tady s Fildou máme pro vás takový ten příběh, který napsal sám život. Takže dobře poslouchejte. Italský pár měl vyhrát v loterii v přepočtu miliony korun. To je paráda, to by se asi líbilo každému z nás, že jo? Co si budem, Fílo? Ale partnerka se odmítla dělit se svým milým. Případ měl dokonce bizární konec, protože na útěku, karma je zdarma, žena zjistila, že stírací los nebyl vítězný, chápeš to?
1: No, takhle by to přesně mělo být, když chceš podvádět, takhle a být takzvaně, já jsem to chtěl říct, no tak řekneme to zvířátko svině, chceš být, no tak máš smůlu, že jo, los je falešný, nevyhráváš nic, nemáš přítele, ale na druhou stranu ten týpek aspoň tady zjistil, že měl vedle sebe nesprávnou osobu.
0: Takže je to dobrá tak, věc. Takže prostě díky bohu za falešný losy jednomu Italovi právě zachránili zbytek života.
2: Hit Radio FM Plus.
3: Zlepši si náladu.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Slunečnicový olej Majola s apkou za 29,90. A Coca-Cola 1,5 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.4.
4: Profi voda.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
6: Aquapala z Praha hlásí. Naše divoká řeka už zase nabrala sílu a teče plným proudem. Užijte si 250 metrů adrenalinu a k tomu 21 tobogánů, včetně toho nejdelšího v Česku. Otestujte skluzavky, užijte si mořské vlnobytí a pochopíte, proč se vám nebude chtít domů. Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Aquapala.cz.
7: Užijte si čistou radost z jízdy bez nákladů za servis. Ve Zbrusu novém showroomu Lexus Plzeň na Gerské na vás čeká jedinečný zážitek, kde se o vás postaráme my. Pořiďte si svůj vysněný vůz Lexus a jako jeden z prvních 100 zákazníků získáte 3 garanční servisy zcela zdarma. Navštivte nás ještě dnes a nenechte si ujet tuto výjimečnou nabídku. Těšíme se na vás. Lexus Plzeň. www.lexus-plzeň.cz.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Posloucháte Hit Radio, dneska máme krásný jarní den, to znamená, že je láska všude kolem nás. A pokud se někdo chystáte na rande, tak prosím vás, pánové, jestli vás čeká dneska nebo kdykoliv jindy v budoucnu první rande, tak pořádně na něj vypucujte svůj outfit. Protože 85% z nás žen zajímá na premiérové schůzce spíš to, jak je vlastně chlap oblečený, než jak je bohatý, co si budem. A my víme, na co si speciálně dát pozor. Takže my kontrolujeme takový to, jestli máte skvrny na oblečení, okousané nechty, jaké máte zuby, rozdrbané džíny, kalhoty bez pásku a na nohách jen tenisky bez ponožek a košile jen s krátkým rukávem. Tak co holky, ženy, je to pravda? Tak pánové, prosím vás, opatrně, my jsme v tomhle neskuteční pedanti. Teď už jdeme hrát další muziku. Hit Radio FM.

0: Svítí slunce nad hlavou, posloucháte Hit Radio, sobota v plném proudu, nádherné počasí. Já se s vámi pro dnešní den loučím, vy si ten dnešní den užijte, dělejte to, co máte rádi, odpočívejte, pokud možno samozřejmě budeme rádi, když zůstanete na vlnách Hit Radia, my se vám postaráme o ten hudební playlist pro ten dnešní den. Užívejte si, já se jdu domů kurírovat s tou rýmičkou a zítra v 7 hodin ráno tady na značkách. Tak čau.
1: Zlepši si náladu.
2: Hit Radio FM Plus. Hit Radio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od babičky a dědy? To je content bez filtru.

0: Bizár. Tak na nich vydělej.
1: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
2: Máš už plány na jaro? Velká grilovačka nebo rodinná oslava? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vychutnej si příjemné chvíle s nejbližšími. Když jaro schutí, tak Allegro.

0: Nicki Minaj.
1: Hey, this is John Legend.
2: Hey, it's Taylor Swift.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Nehodu nám hlásíte z Americké ulice v Chebu. Jsou tam sobě dva osobáky a na místě to řeší policie. V Plzni sice bez nehod, ale vzhledem k probíhajícím slavnostem svobody počítejte s dopravními uzavírkami v Pobřežní ulici, v sadech 35. v ulicích Dřevěná, Dominikánská, Kopeckého i Šafaříkových sadech. A zítra dopoledne potom počítejte s uzavírkou Klatovské třídy, kde pojede konvoj. Mrkneme se během dneška ještě podrobně na to. Teď jezděte opatrně a vaše dopravní info pište na náš WhatsApp 720 870 237.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrozny bílé bez semene, kilo za 69,90 a slevu 25% na celý sortiment čerstvých rajčat až do 5. května.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Slyšíš, Maxi, jak vržou? Přála bych si nové dveře do obýváku.
4: No jaké bys chtěla?
3: No přece ty z Baumaxu.
4: V Baumaxu interiérové dveře Prestige, antracitové nebo bílé, jen za 1999 korun.
3: Ale pozor, akce trvá jen do konce května.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco.

0: XXLutz Plzeň. Sleva 30% na spoustu nábytku a bytových doplňků. XXXLutz. Ten s tou červenou židlí.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM Plus.
3: Hezkou sobotu od mikrofonu přeje Klára Zemanová, jsou tady krátké zprávy. Zpřísnění trestů za týrání lidí nebo zvířat ve společné domácnosti vláda zřejmě podpoří. Novela počítá se zvýšením minimální sazby vězení z půl roku na jeden rok. Horní hranice trestů se nemění. Kabinet má návrh v pondělí projednat bez připomínek. Sucho v Česku výrazně zvyšuje riziko požárů, hlavně od Ústeckého kraje po jižní Moravu. Kombinace dlouhodobého sucha a vysokých teplot situaci dál zhoršuje. Na začátku pracovního týdne má přijít déšť, takže by se nebezpečí mělo snížit, informuje o tom Český hydrometeorologický ústav. Domorodé komunity z jihozápadu Austrálie a Aljašky spolupracují na neobvyklém výzkumu. Sledují migraci buřňáka tenkozobého, který ročně urazí až 15 000 km přes Tichý oceán. Chtějí zjistit, proč ptáci častěji hynou a mění své tradiční trasy, uvedl to list The Guardian. No a italský tenista Jannik Sinner je ve 24 letech k nezastavení. Na Antuce v Madridu bude v neděli útočit už na pátý titul z prestižních turnajů Masters za sebou, což se zatím nikomu nepodařilo. Po pátečním postupu do dalšího finále řekl, že mu pomáhá překonávat únavu z náročného programu adrenalin z velkých zápasů.
4: Obalový a spotřební materiál po celý rok vám jistí Obaly Great. Rychlý servis, dobré ceny, máte v Greatu zaručeny. Obaly pro váš biznis. Greit.cz.
5: Budu stručná, venku je a bude celý víkend nádherně, aktuálně teploty kolem 23, místy to může povyšplhat ještě o 2 až 3 stupně nahoru, no a svítí sluníčko, takže nezapomeňte namazat se pořádně opalovákama a na výlety postříkat i repelentem.
1: Hit Radio FM Plus.
5: No a parádní počasí umocníme samozřejmě taky parádní muzikou Cyril a jako první Linkin Park.

0: To byly Linkin Park pro parádní sobotní odpoledne, který je nabitý nejenom muzikou, ale taky řadou fajn akcí. Tak se pojďme podívat, kde se co dneska na západě Čech děje. Kam vyrazit? Plzeň ožila už včera slavnostmi svobody, letos se slaví 81. výročí konce druhé světové války v Plzni. Hlavní program probíhá v amfiteátru a parku za OC Plzeň Plaza, kde dneska zahraje třeba teď ve dvě Bruce Springsteen Tribute v 16 hodin Imagine Diamonds. V Proluce a Křižíkových sadech a sadovém okruhu jsou k vidění tradičně vojenské kempy. Do depa 2015 můžete vyrazit na sraz milovníků amerických vozů. Oblíbený konvoj of Liberty pak projede Plzní zítra mezi 11. a 13. hodinou a bude v něm na 300 vozidel. Více informací na www.slavnostisvobody.cz. No a ve Varech pro změnu zahajují lázeňskou sezónu. Tradiční třídenní slavnosti zahrnují historický průvod Karla IV. Dopoledne proběhlo slavnostní žehnání pramenům. Těšit se můžete na řemeslný jarmark. No a dnešní večer bude patřit hitům Ivety Bartošové v podání Šárky Vaňkové a vyvrcholením bude koncert Genesis Classic, který do Karlových Varů přiveze zpěvák a někdejší člen slavné skupiny Genesis Ray Wilson. Více informací najdete na webu magistrátu města Karlovy Vary, tak se bavte.
1: Další tipy na nejlepší akce na západě Čech najdete i na našem webu hitradio.fm+.cz.

0: Gustavu Lima. 13 hodin 16 minut, ladíte Hit Radio FM+, tohle byl Gustavo Lima a jeho balada. Balady často bývají nostalgické a právě o nostalgii jsou tradičně slavnosti svobody. Kdo chcete zažít atmosféru cestování jako za starých časů, tak se můžete svést i nostalgickými vlaky. Čekají vás jízdy na trasách z Plzně do Sušice, Přeštic, Mirošova, Kozolub, Stodu, Blovic. Jízdenky koupíte přímo ve vlaku, platba je možná pouze hotově a doporučuje se přijít včas, protože zájem bývá opravdu veliký. Informace a jízdní řády najdete na webu idpk v sekci nostalgie, akorát pozor, koukala jsem, šlechtičnu nahradí ale ikonická motorová lokomotiva známá jako Brejlovec, a to v historickém nátěru. Je to z důvodu přetrvávajícího sucha a zvýšeného rizika vzniku požárů, takže parní lokomotiva je zakázána. Jak jsem říkala, další info na www.idpk.cz.
1: Já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
2: Tady se vám blíží splátečka a další.
3: Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na KB.cz. Komerční banka.
4: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
5: A tava!
6: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
4: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
6: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
7: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
8: Vyberte si třeba hrozny bílé bezsemené, kilo za 69,90 a slevu 25% na celý sortiment čerstvých rajčat až do 5. května.
7: Čerstvé jako z Kauflandu.
9: Slavnosti svobody míří do Klatov. Už 5. května od 12 hodin ožije náměstí míru vojenskými historickými vozidly. K poslechu zahraje Big Band Klatovy. Přijďte si připomenout výročí osvobození a užít si jedinečnou atmosféru. 5. května Klatovy. Těšíme se na vás.
10: Hit Radio FM+.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

Kapela Hanson a její hit Mbap, který je neodmyslitelně spjatý s koncem divokých devadesátek. A ačkoliv ten hit zní divoce, tak jeho text je poměrně hlubší. Mluví o tom, jak vztahy přicházejí a odcházejí a jak rychle čas plyne. Což si člověk uvědomí i na tom, že příští rok tenhle hit oslaví třicítku. Kdo na devadesátky rád vzpomínáte stejně tak jako já, tak doporučuji jednak naše Hit Radio 90, ale taky náš nový podcast Vypalovačka, kde se vracíme k tomu nejzásadnějšímu, co tuhle éru definovalo. Od MTV přes kazety, CDčka a první vypalovačky až po největší interprety, hity a koncerty. Poslechnout si ho můžete třeba na YouTube Hit Radio nebo na Spotify a teď už, jak slyšíte pode mnou, se o slovo hlásí poetika s hitem Zkouším žít. Tak vyžijte parádní sobotní odpoledne.

0: Ve 13 hodin 39 minut dospívala na Hit Radio FM Plus Dua Lipa a ať už za volant do práce nebo třeba na výlet, za chvíli pošlu Luis Fonsiho nebo Toma Volkra. Doporučuju taky dát si za cíl na vašich výletech některý z našich fotopointů. V týdnu Hit Radio FM Plus ve spolupráci s Plzeňským krajem instalovalo další, v pořadí už třetí na Formanovu stezku mezi Starým a Mladým Smolivcem. Další najdete v Klenčí pod Čerchovem a třetí pak v Doubravicích u Nečtin, kousek od cesty na Kozelku. Dneska nabídnou nádherný, ale opravdu nádherný výhledy, tak doufám, že pošlete taky nějakou vaší fotečku, ať se můžu kochat jak já, tak i naši další posluchači, protože když nás na fotkách označíte, tak my je moc rádi přesdílíme k nám.
1: Rekonstrukce měla trvat měsíc, jsou to tři a pořád nic. Zkuste to jinak. MIPASTAV.cz. Rekonstrukce domu nebo bytu bez čekání. MIPASTAV.cz začíná hned. Žádné výmluvy, žádné zdržení, jen kvalitní práce a dodržené termíny. Od jádra koupelny až po kompletní rekonstrukci. Rychle, čistě, spolehlivě. Navštivte MIPA-STAV.cz a začněte ještě dnes.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden krajanka, smetanový desert, různé druhy za 12,90. Snack it, Cabanos Favorite, 85 gramů za 24,90 a Persil, prací gel nebo prášek, různé druhy za 429,90. Až do 5. května. Kaufland.
3: Potřebuje váš domov nová plastová či hliníková okna a bezpečnostní dveře? Chtějte kvalitu a zkušenosti firmy PG Okno Třemošná. Chtějte jejich plastová okna Kemmerling a bezpečnostní HT dveře. PG Okno Třemošná. Dívejte se na svět přes naše okna.
4: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
5: Zase lítáš v oblacích?
6: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
5: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
6: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
5: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
6: Více o akci na firmanazážitky.cz.
7: Hit Radio FM Plus.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.
9: Hit Radio. Here can so

0: ty. Parádní muziku servírujeme na Hit Radio FM Plus i závěrem hodiny. Tohle byl Miles Smith a my teď jdeme omrknout, jak to vypadá na západočeských silnicích. Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Opatrně na silnici 27 u obce Kralovice na severním Plzeňsku. Havaroval tam motorkář a zasahují tam v tuhle chvíli všechny záchranné složky. Ve Varech už by měla být v tuto chvíli odstraněna nehoda dvou osobáků v Americké ulici v Chebu a místem byste měli projet už bez komplikací. Kdybyste na svých cestách na nějaké komplikace ale přeci jen narazili, tak vaše dopravní info pište na náš WhatsApp 720 870 237.
1: Under Armour makes you better. Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj v Under Armour Brandhouse Olympia Plzeň nebo na underarmour.cz.
2: Haló, jsme tu všichni.
3: Já nic nevidím.
2: Nemůžem rozsvítit?
3: Je to tajný.
2: Takže, pohraji jste?
3: Heneš, long story short, tady.
2: Brňák, Diam, jsem tu.
4: Hora, Jamaja, taky.
2: Dobrý.
3: Jdeme.
2: Jedu.
3: Hořák, zapínám, krájím.
2: Šlehám, sedím.
3: Strouhám,
2: flambuju.
5: Hasím.
3: Slejvám. Utírám. Solím. Pepřím.
5: Servíruju.
3: To bude legendární hostina.
6: Elimon Fresh Festival v Plzni 16. až 17. května.
7: On air, online i v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM Plus.
8: Jsou tady další krátké zprávy ve 14 hodin a Klára Zemanová, hezkou sobotu. Státní rozpočet na příští rok by měl být zaměřený na investice. Dnes to řekl premiér Andrej Babiš. Zároveň se odmítl vyjádřit k tomu, zda bude deficit vyšší nebo nižší než v letošním roce, kdy ho vláda plánuje na 310 miliard korun. Uvedl však, že s rozpočtovou konsolidací by kabinet mohl začít v roce 2028. V Česku se poprvé představí nejdrahší poštovní známka světa Once and Magenta. Už koncem léta na výstavě v pražském obecním domě. K vidění bude i slavná převrácená Jenny. Hodnota exponátů se blíží miliardě korun. Samotná Magenta má cenu přes 250 milionů. Vietnam a Japonsko chtějí prohloubit spolupráci v energetice i v oblasti kritických surovin. Japonská premiérka to uvedla při návštěvě Vietnamu po jednání s tamním premiérem. Informuje o tom agentura Reuters. No a Kanada bude letos po více než 40 letech chybět na hokejovém Spenglerově poháru. Oznámili to pořadatelé prosincového turnaje a zástupci kanadského svazu. Výběr Kanady se Spenglerova poháru, který se ve Švýcarsku hrál poprvé už v roce 1923, pravidelně účastnil už od roku 1984.
9: Obalový a spotřební materiál po celý rok vám jistí Obaly Great. Rychlý servis, dobré ceny, máte v Greatu zaručeny. Obaly pro váš biznis. Greit.cz.
0: Zítra bude na západě Čech stejně krásně jako dneska, dokonce ještě o pár stupňů líp, protože zítřejší maxima se můžou místy vyšplhat až ke krásným 28 stupňům a parádně bude i na horách. Nejtepleji má být na Šumavě, kde bychom zítra mohli místy naměřit 24. Ideální počasí naplánovat si tam výlet, ať už k jezeruma nebo třeba na pancíř.
7: Hit Radio FM Plus.
0: Krásný sobotní odpoledne přeje Denisa. Tip na výlet už jsem vám dala, tak teď ještě řeknu další hity Ray Dalton a taky jako první Alan.

Budí krev v žilách. A zcela upřímně, jestli mě osobně někdo umí pořádně rozproudit krev v žilách, tak je to moje mladší ségra. Starší sourozenci mi určitě dají za pravdu. Dokonce teď britští vědci přišli na to, že my, starší sourozenci, jsme díky těm mladším horší řidiči. Údajně 89% z nás jezdí příliš rychle, častěji saháme po mobilech a jezdíme z pruhu do pruhu. No, zkrátka něco na tom bude. Kdo má mladší ségru nebo bráchu, ten prostě ví. Máme od nich totálně rozbitý nervy, soustředění vyvolali v nás nutkavou potřebu neustále prchat. Zkrátka nejsou vůbec tak sladcí, jako bude hit právě teď od Hozíra.

0: Minutku před čtvrt na tři dohrává na Hitradio FM Plus Enrique Iglesias, který, byť se tomu teda těžko chce uvěřit, oslavil loni 50 a za 6 dní mu teda bude 51. V soukromí je to údajně pořádnej workoholik, takže týden se 4 pracovní dny by nebylo nic pro něj, ale nás všechny ostatní čeká příští týden pořádnej fičák. Podle průzkumu se totiž produktivita v krátkých pracovních týdnech může zvýšit až o 20%, protože lidé víc spěchají. Já se nemám na co těšit, moje tělo je totiž nastavené na 5denní stres, pokud ho v pátek nedostane, tak si ho začne vyrábět samo, třeba tím, že začne uklízet doma v bytě, no a nebo jde v sobotu pěkně do rádia. Zdravím všechny, kdo jste v tom se mnou, kdo jste taky v práci, ať už jste prodavačka nebo řidič autobusu, vlaku, nevím co ještě, každopádně, ale práce v rádiu samozřejmě není práce, to je radost. Za chviličku si společně dáme činasky a zazní taky Marquez, tak pěknou sobotu.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden kachní prsa nebo čtvrtky sous-vide za 149,90. Captain Morgan skvělý na každou party za 299,90 a Purina One granule pro kočky nebo psy za 99,90. Až do 5. května. Kaufland.
2: Potřebujete někdy vypnout, někdy se zasmát a někdy si prostě udělat radost?
3: Ty si děláš srandu, tohle si na sebe nevezmeš.
4: Drž mi kabelku.
3: OK, to jsem nečekala.
2: Olympia Plzeň, místo, kde se s ani náhodou stává, to je prostě ono. Dopřejte si terapii módou. Vaše centrum Olympia Plzeň.
5: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.tour.cz.
6: Hit Radio FM Plus.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: Alex Warren dospíval chvíli před půl třetí na Hitradio FM Plus o tom, že našel něco tak neobyčejného. A neobyčejný byl taky čtvrteční host Jirky Pelnáře, kterým byl Petr Jirásek, ředitel a zakladatel Fresh Festivalu. A stejný příjmení nemáme náhodou, protože vedle toho všeho je to i můj manžel. S Jirkou si povídali o tom, v čem bude letošní Fresh Festival, který se uskuteční o víkendu 16. a 17. května v Plzni za Plazou výjimečný. Na co a na koho se můžete těšit? A protože letošní novinkou bude nová Fabíny škola vaření, tak i o tom, jak budou workshopy probíhat a jestli se jich může účastnit i kuchařský amatér. Kdo jste rozhovor ve čtvrtek nestihl live, tak si ho můžete poslechnout zpětně i na našem webu www.hitradiofmplus.cz nebo třeba na Spotify.
1: Hitradio FM Plus.
2: Zlepši si náladu.

0: One Republic na Hitradio FM+. Díky, že nás ladíte i v sobotu 2. května. Dneska je Světový den Harryho Pottera. Narozeniny slaví zpěvák Petr Janda, fotbalista David Beckham, tomu je 51. A letos taky slaví sté narozeniny Hurweis. A právě jemu nebo na něj taky nezapomněli v rámci slavností svobody v Plzni. Patří mu Hurvínkova stezka odvahy. Vypravit se můžete za poznáním příběhu tohoto slavného nebo i... Teď jsem se do toho hezky zamotala. A každopádně ta stezka je za poznáním příběhu jednoho z našich největších loutkářů Josefa Skupy a jeho loutky Hurvínka, který letos slaví, jak už jsem říkala, úctyhodných 100 let. No a abych samozřejmě nezapomněla, tak svátek dneska slaví všichni Zikmundové, takže všechno nejlepší i jim. My si za chviličku dáme Krištofy, Robina Šulce a taky Adele, tak pěknou sobotu.
1: Pozor, mimořádná zpráva. Desařík žere krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev.
2: A je po nich. Dezinsekta CZ. Garance účinnosti.
3: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč. S desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
5: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
6: Hit Radio FM+.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: Ahoj, tady Tomáš Klus. V podcastu Poslouchej mě si Iva Hačmusa povídala s psychiatričkou Luciou Vaškovou o dětských úzkostech.
1: Co já vidím u těch úzkostných dětí, že vlastně nemají v sobě ten oporný bod, o který by se mohli v sobě opřít, aby vyrazili do toho života, do těch náročných situací, že jsou vlastně v něčem zlomené.
0: Tento a další rozhovory najdete v podcastu Poslouchej mě na webu Hitrádia, nebo si je přečtěte v knize Velké starosti malých lidí, která vychází u nakladatelství Grada. www.hitradio.cz.

0: Tohle byl Gigi D'Agostino na závěr další 60 minutovky na Hit Radio FM+. Před námi další zprávy a dáme si je v celou. Teď ale jdeme na dopravu. Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Chvíli po nehodě motorkáře u Kralovic, která by měla být v tuhle chvíli již odklizená, jste nám bohužel hlásili hned dvě další obdobné nehody. Tentokrát na silnici 20A u Starého Plzence a na silnici 221 u obce Hroznětín na Karlovarsku, kde je doprava kvůli nehodě odkloněná po objízdné trase. Držíme palce, ať jsou všichni motorkáři v pořádku, jezděte opatrně a vaše dopravní info pište na náš WhatsApp 720 870 237.
1: Užijte si čistou radost z jízdy bez nákladů za servis. Ve zbrusunovém showroomu Lexus Plzeň na Gerské na vás čeká jedinečný zážitek, kde se o vás postaráme my. Pořiďte si svůj vysněný vůz Lexus a jako jeden z prvních 100 zákazníků získáte 3 garanční servisy zcela zdarma. Navštivte nás ještě dnes a nenechte si ujet tuto výjimečnou nabídku. Těšíme se na vás. Lexus Plzeň. www.lexus-plzeň.cz.
2: Čau Viktoriáni, nadstavbová část Šance ligy je tady a přináší hned 3 domácí víkendové bitvy. Začínáme už tuto neděli, kdy do Plzně dorazí Hradec Králové. Buď u toho a společně zabojujeme o evropské poháry. Každý bod nás může posunout blíž k cíli. V neděli od 15.30 Viktoria Hradec Králové. Na utkání vás zve generální partner klubu Dusan Škoda Power. Tak ať stále vítězí. Ať stále.

0: rámci Rádia CZ. Hit Radio FM Plus.
1: Je 15 hodin a jsou tady další krátké zprávy a Klára Zimanová, hezkou sobotu. Premiér Andrej Babiš se v neděli v Arménii krátce setká s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Podle serveru iDnes.cz půjde o jejich první osobní setkání od Babišova nástupu do funkce. Současná vláda i Babiš dříve Ukrajinu i jejího prezidenta kritizovali a mluvili také o zrušení muniční iniciativy. S prvními teplými dny jara vystrkují u hlavní silniční magistrály v centru Varšavy divoké kachny, zobáky z křoví. Dobrovolníci, kteří situaci sledují, zastavují hustou dopravu, aby umožnili ptačímu hejnu pokojně přejít, a to i s plným souhlasem policie, píše o tom agentura AFP. Spojené státy americké plánují snížit počet svých vojáků v Německu o zhruba 5000. K redukci má dojít během následujících 6 až 12 měsíců, uvedla to agentura Reuters. V Německu teď slouží asi 35 000 amerických vojáků. A jdeme na sport. Gól Davida Pastrňáka po přihrávce Pavla Zachy neodvrátil prohru hokejistů Bostonu 1-4 s Buffalem a vyřazení z playoff NHL. Sabres vyhráli sérii 4-2. Rozhodující sedmý zápas se vynutila Tampa Bay, která zvítězila v Montrealu 1-0 v prodloužení. Domácím nestačilo 32 zákroků Jakuba Dobeše, který byl vyhlášen druhou hvězdou utkání.
2: Obalový a spotřební materiál po celý rok vám jistí Obaly Great. Rychlý servis, dobré ceny, máte v Greatu zaručeny. Obaly pro váš biznis. Greit.cz.
3: Noc ze soboty na neděli bude jasná s teplotama od 8 do 5 stupňů. V neděli přes den pak bude ale zpátky teplíčko. V maximech naměříme zítra dokonce až krásných 28 stupňů, takže sluneční brýle a opalováky pod dnešku rozhodně neschovávejte.
0: Hit Radio FM Plus.
3: Já myslím, že parádnější počasí jsme si na ten prodloužený víkend snad ani nemohli přát. Tak užívejte a my se postaráme o hudební kulisu. Jako první David Guetta.

8 minut po 15. dohráli Féteru Hit Radio FM plus Rudimental s hitem These Days, neboli v překladu V těchto dnech. No a právě v těchto dnech pozor na klíšťata. Je jasný, že krásný počasí nás všechny vyhnalo do přírody, tak nezapomínejte na repelenty. Já osobně nedám dopustit na náš rodinný tajný recept na přírodní repelent. Přivedete k varu litr vody, odstavíte ho ze sporáku, dáte do něj sáček sušenýho nebo hrst čerstvého rozmarínu, pod pokličkou necháte louhovat a vychladnout, přes plátínko potom přefiltrujete a přidáte lžíci vinného octa. Zamícháte. Směs si potom dáte v láhvi do lednice a podle potřeby vždycky přes rozprašovač aplikujete. Kdo máte nějaký vychytanější návod, tak jsem s ním. Zajímají mi vaše ryby taky, no. Tipy, rady, jak bojujete s klíšťatama. Pište na náš WhatsApp 720 870 237.

0: Ellie Goulding na Hit Radio FM Plus, minutku po čtvrt na čtyři, za chvíličku Kamarád nebo Miraj a Trips. Já se ale teď vrátím k tomu boji s klíšťatama, o kterým byla řeč před chviličkou, protože mi od vás na WhatsApp přišla celá řada návodů a informací, jak na domácí repelenty. Klárka radí fenikl. Je jedno, jestli čerstvý nebo sušený, hlavně si ho vezměte sebou do lesa a strčte třeba do kapes nebo do bot. Občas bylinku potom proměňte mezi prsty. Danča pro změnu píše, dejte do 200 ml Alpy přibližně 30 kusů hřebíčků a nechte to luhovat přes noc, ideálně ale 24 hodin, potom hnědý roztok přelijte do rozprašovače. No a rozesmála mi Ilona, na závěr ta napsala, babička si brávala do lesa česnek, buď si sypala sušenej nebo si vzala pár stroužků do kapes. Odpozovala to nejenom klíšťata, komáry, ale taky nás. No, tak to si, Ilčo, dovedu dost živě představit. Díky za všechny vaše rady a nápady. Klidně posílejte dál, no a já za chviličku posílám slíbený Miraj.
1: Zahájení lázeňské sezóny v Mariánských Lázních už 8. až 10. května. Tři stage a hudební hvězdy jako Leoš Mareš, Smeg One, Robin Zoot i Tros Diskotékos. Čeká vás program pro děti, klauni a zábava pro celou rodinu. Mariánské Lázně 8. až 10. května. Tam prostě musíte být.
2: Máš už plány na jaro? Grilovačka s kamarády, výlet na kole nebo relax na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a užívej si jaro podle tvých představ. Když něco, tak Allegro.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba hrozny bílé bez semene, kilo za 69,90 a slevu 25% na celý sortiment čerstvých rajčat až do 5. května.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak těla dohoda.
6: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
7: Hit Radio FM Plus.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozdány, nám stejně nepřáli.

Ladíte Hit Radio FM Plus a tohle nebyl nikdo jiný než Anastasia. Dali jsme si ji 3 minutky před 3:15. Za chviličku Linkin Park nebo Taylor Swift. Teď tu pro vás ale mám něco na zub. Ve Varech se totiž před hotelem Thermal koná už 4. ročník festivalu Thermal Grill and Beer Fest, kde můžete ještě dneska až do 22. hodiny ochutnat jedinečná piva od malých i větších pivovarů, a to nejlepší barbecue české i světové kuchyně. Úplně se mi tady z toho začaly zbíhat sliny, tak dobrou chuť všem, kdo vyrazíte, a hlavně hezkou zábavu.

0: Díky, že jste zítra Rádiem FM Plus i o prodlouženém víkendu. Tohle byl Alvaro Soler s jeho hitem Solo para ti, což v překladu znamená jenom pro tebe. A nejenom pro tebe, ale pro všechny jsme teď několik týdnů měli připraveno 100 000 korun. Od čtvrtka už ale mají novou majitelku a celý národ konečně ví, na co myslí Jasmin. Ve čtvrtek v 8.50 si z dovolený v Krkonoších zavolala Vlaďka, no a trefila úplně všechno. Jako poslední dala asociaci ke slovu snídaně, kterou byl budík a hotovo, šmitec, 100 000 korun je jejich a k tomu taky tank karta Easy od Orlenu nabitá na 5 000 korun. Takže Vlaďka může po dovolený v Krkonoších klidně přemýšlet o dovolený další, zahraniční, luxusní, parádní, protože přesně taková za 100 000 může být. Řeknu vám, byly to nervy, prožívali jsme to tady úplně všichni s vámi a moc děkujeme, že jste u toho byli s námi.
1: Každý čtvrtek od 11 hodin na Hit Rádiu FM Plus live s Jirkou Pelnářem. Připoj se k nám na rozhovory s inspirativními lidmi.
2: Ve čtvrtek bude mým hostem hejtman Plzeňského kraje Kamal Farhan. A řeč bude o veřejné dopravě v Plzeňském kraji, ale také o jarním zahrádkaření, křtu velblouda v plzeňské zoo i hasičských bálech.
1: Nejzajímavější příběhy, aktuální témata i osobní zážitky v pozadu live s Jirkou Pelnářem na Hit Rádiu FM Plus.
3: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelen Fest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.
1: Hit Radio FM Plus.
4: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Milovali jste je. Pouštěli od rána do večera. Ty největší hity 90. let, co modelují husí kůži i dnes. Devadesátky non-stop, to je nové Hitradio 90. Naladíš přes aplikaci Rádia CZ a nově také v DABu.

0: dalších 60 minut plných hitů za námi, před námi doprava a taky další sobotní zprávy, tak pojďme na to. Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Na silnici 20A u obce Starý Plzenec probíhá stále ještě vyšetřování nehody motorkáře a stejně tak i na Karlovarsku na silnici 221 u obce Hroznětín. Doprava je tam kvůli nehodě odkloněna a objízdná trasa vede přes obce Bystřice Hroznětín. Dávejte na sebe na svých cestách pozor a vaše dopravní info pište na náš WhatsApp 720 870 237.
1: Maxi, ta nová terasa je skvělá.
2: Vínečko, pohoda.
1: A slimáci jsou taky fuč.
2: Zastavte se v Baumaxu. Do konce května terasové prkno premium v odstínu týk nebo káva za 269.
1: A přírodní přípravek proti slimákům Presto za 159 korun.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko Albert s apkou litr za 8,90. A Solicello Prosecco Frizzante 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 22.4.

0: XXL Shopping Mány je v XXX Lutz Plzeň. Sleva 30% na spoustu nábytku a bytových doplňků. XXX Lutz, ten s tou červenou židlí.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM+.
3: Je 16 hodin, jsou tady krátké zprávy a Klára Zemanová, hezké odpoledne. Hasiči zasahují u požáru lesa v Rynarticích v Národním parku České Švýcarsko. Hoří plocha odhadem o velikosti 10 hektarů. Hasiči vyhlásili třetí stupeň poplachu. S hašením z výšky pomohou dva vrtulníky. Situace se sleduje. Volodymyr Zelenský telefonicky pozval Roberta Fica do Kyjeva. Fico naopak Zelenského do Bratislavy. Zelenský o tom informoval na síti X s tím, že Fico slíbil podporu Ukrajině na její cestě do Evropské unie a že je připraven předat Kyjevu slovenské zkušenosti. Herci a scénáře vytvořené umělou inteligencí nebudou mít od příštího roku šanci ucházet se o Oscary. Podle agentur AFP a Reuters o tom dnes informovala Americká akademie filmového umění a věd. Ta prestižní filmové ceny vyhlašuje. No a teď smutná zpráva. Ve věku 59 let zemřel bývalý pilot Formule 1 a paralympijský šampion Alex Zanardi. Rodina uvedla, že odešel v obklopení blízkých. Zanardi závodil ve Formule 1 v 90. letech a později získal 4 paralympijská zlata v cyklistice.
4: Obalový a spotřební materiál po celý rok vám jistí Obaly Great. Rychlý servis, dobré ceny, máte v Greatu zaručeny. Obaly pro váš biznis. Greit.cz.
5: Noc bude na západě Čech jasná, ale ochladí se místy až k 5 stupňům. Zítra ale budou teploty zpátky stoupat nahoru a v maximech se vyšplhají až k parádním 28 stupňům.
1: Hit Radio FM+.
5: Je dobře, že bude i zítra krásně, protože Viktorku na domácím trávníku bude čekat Hradec. Za chvíli si řekneme víc, teď Want It.

9 minut po 16. hodině je s vámi Hit Radio FM Plus a taky Denisa. Za chvíli si dáme Shakiru, která nás vezme do zoo. Já vás teď ale pro změnu vezmu na fotbal. Zítra totiž hraje doma Viktorka proti Hradci. V týdnu jsme vám rozdávali lístky, tak nezapomeňte na místě pořádně fandit. Bude to potřeba, protože zítra začíná ta vůbec nejdůležitější část. Část, kdy budeme bojovat o to, abychom mohli v příští sezóně znovu reprezentovat český fotbal v evropských pohárech. Boj o Evropu startuje v neděli 3. května v 15:30 v Dusan Aréně proti zmíněnému Hradci Králové. Fanzona už pro vás ale bude nachystaná od 13 hodin, takže hned jak koukáte na Convoy of Liberty, který projede zítra Klatovskou třídou v rámci slavnosti svobody, tak můžete zamířit rovnou do fanzóny, kde pro vás bude připravená živá hudba, soutěže, zábavní atrakce, občerstvení, zmrzlina a taky pivo do skla. To chceš? Tak ať stále vítězí!

0: 16 hodin a 17 minut dohrává na Hit Radio FM Plus Calvin Harris a jeho hit My Way. A když už jsme nakousli před malou chviličkou ten konvoj, tak je potřeba zítra počítat v Plzni i s dopravními uzavírkami, který sebou konvoj of Liberty přinese, nebo spíš teda přiveze. Hlavní tepna města, tedy Klatovská třída, bude v úseku u trati Rondel obousměrně uzavřena už ráno v 8.50, a to včetně výjezdů z bočních ulic. Od 10 hodin se pak uzavírka rozšíří až k ulici Majerova. Omezení se dotkne všech tramvajových linek, většiny trolejbusových a taky mnoha autobusových spojů, takže než zítra někam vyjedete, tak doporučuji, mrkněte se na www.pmdp.cz a hlavně se před odjezdem obrňte trpělivostí.
1: Haló, jsme tu všichni.
2: Já nic nevidím.
1: Nemůžeme rozsvítit?
3: Je to tajný.
1: Takže, pohraj jste.
2: Heneš, long story short, tady.
4: Brňák, Dian, jsem tu.
3: Hora, Yamaya.
1: Dobrý.
2: Jdeme. Jedu. Hořák. Zapínám. Krájím.
4: Šlehám.
2: Sedím. Strouhám.
4: Flambuju.
1: Hasím.
2: Slejvám. Utírám. Solím. Pepřím.
1: Servíruju.
2: To bude legendární hostina.
5: Elimon Fresh Festival v Plzni 16. až 17. května.
6: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
7: Zase lítáš v oblacích?
8: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
7: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
9: Tak honem, ať vám neuletí!
8: Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
7: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
8: Více o akci na
10: firmanazážitky.cz.
11: Užijte si čistou radost z jízdy bez nákladů za servis. Ve Zbrusu novém showroomu Lexus Plzeň na Gerské na vás čeká jedinečný zážitek, kde se o vás postaráme my. Pořiďte si svůj vysněný vůz Lexus a jako jeden z prvních 100 zákazníků získáte 3 garanční servisy zcela zdarma. Navštivte nás ještě dnes a nenechte si ujet tuto výjimečnou nabídku. Těšíme se na vás. Lexus Plzeň. www.lexus-plzeň.cz.
12: Hit Radio FM Plus.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

Mikolase a jeho hit Ferrari jsme si dali na Hitradio FM Plus chviličku před 16:30 a mě teď tady na netu rozesmál článek o tom, že zvířecí záchranáři našli v Plzni v kmeni stromu, který okousal bobr, vrostlou lidskou zubní protézu. Ano, slyšíte dobře, ještě jednou, jo. Bobr vykousal protézu zarostlou do stromu. Tenhle článek má tolik otázek a tak málo odpovědí. Prostě nikdo neví, jak se tam vzala. Tak mi pojďte napsat vy vaše nápady. Jak myslíte, že se tam dostala, nebo mi napište nějakou vaší jakoukoliv vtipnou historku s protézou, ať už zubní nebo jakoukoliv jinou. Číslo na náš WhatsApp je 720 870 237.

0: Chumba Wamba, anglická alternativně rocková skupina fungující přes tři dekády a její hit, který k devadesátkám patřil stejně jako Walkman nebo Tamagotchi a jehož název se radši ani nebudu pokoušet vyslovit. Píšete mi ale k protéze, kterou objevil Bobr a plzeňští zvířecí záchranáři, což jsme řešili před malou chviličkou svoje nápady. Adam mi píše, nevím, jak se tam dostala, ale Bobr bude mít konečně nový úsměv, stejně jako hollywoodská hvězda. No. Tak to máš samozřejmě, Adame, pravdu. Filip, babička si vždycky nevím proč, odkládala zuby do hrnečku v kuchyni u dřezu a děda jednou vstal dřív než ona a v polospánku si do toho hrnečku udělal kafe. Chudák si pak ještě myslel, že jsou to jeho zuby, respektive jeho protéza a hrozně se divil, že mu nesedí. No, to je taky jako povedená historka a mě mezi tím ještě v mezičase napadl jeden vtip, jo. Důchodce se ptá svého zubaře, co byste mi, doktore, doporučil na moje zuby? A zubař mu odpoví, krabičku.
1: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
2: A tava!
3: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
1: S láskou v srdci vás očekávám váš Karel Máj alias Honza Koten.
3: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
4: Ferma Park u Toma! Ferma Park u Toma! To nic nepřekoná! Zážitky se zvířátkama, zábava celý den.
5: Farma Park u Toma letce u Plzně vyhrává.
4: Jo, hurá!
5: Farma Park u Toma CZ.
6: U Toma, tam to všechno začíná.
7: Čau Viktoriáni, nadstavbová část Šance ligy je tady a přináší hned tři domácí víkendové bitvy. Začínáme už tuto neděli, kdy do Plzně dorazí Hradec Králové. Buď u toho a společně zabojujeme o evropské poháry. Každý bod nás může posunout blíž k cíli. V neděli od 15.30 Viktoria Hradec Králové. Na utkání vás zve generální partner klubu Dusan Škoda Power. Tak ať stále vítězí.
8: Ať

Hledáte práci? Mrkněte na hitradio.fm+.cz. Máme pro vás nabídku práce v našem regionu. S námi se v konkurenci nestratíte. Hitradio.fm+.cz. Shine bright like a diamond. Shine bright.

0: Za 3 minutky je 17 hodin a to znamená jediný. Na Hitradio FM Plus jsou před námi další sobotní zprávy a taky nejaktuálnější informace z dopravy. Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Nehodu 2 osobáků, bohužel se zraněním, máme hlášenou na silnici 230 u Stříbra na Tachovsku. Na místě jsou v tuhle chvíli všechny záchranné složky, tak počítejte se zdržením. Na Karlovarsku je to v tuhle chvíli díky bohu bez nehod. Tak jezděte i dál opatrně a vaše dopravní info pište na náš WhatsApp 720 870 237.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrozny bílé bez semene, kilo za 69,90 a slevu 25% na celý sortiment čerstvých rajčat až do 5. května.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
4: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.tour.cz.
5: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM Plus.
6: Jsou tady krátké zprávy v 17 hodin a Klára Zemanová, hezkou sobotu. Dnešek je v Česku prvním letošním letním dnem, kdy teploty dosahují alespoň 25 stupňů Celsia. Kolem 14. hodiny tuto hranici překročila Plzeň, Bolevec a později i části Polabí. Uvedl to Český hydrometeorologický ústav. Před rokem naměřil první letní teploty už 16. dubna. Počátkem letošního dubna se k ním ale několik stanic v Česku přiblížilo. Zpřísnění trestů za týrání lidí nebo zvířat ve společné domácnosti vláda zřejmě podpoří. Novela počítá se zvýšením minimální sazby vězení z 0,5 roku na 1 rok. Horní hranice trestů se nemění. Kabinet má návrh v pondělí projednat bez připomínek. Láska z internetu vyšla ženu na miliony. Naletěla falešnému americkému vojákovi. Kriminalisté z Hradce Králové řeší rozsáhlý internetový podvod. Podvodník ji připravil o více než 2 miliony korun pod záminkou poplatků, letenek a zmrazeného účtu. Buďte obezřetní. No a tajvanský prezident po vynuceném odkladu cesty přiletěl na návštěvu Svazijska. Cestu původně plánoval před týdnem, a to kvůli tlaku Číny, která Tajvan považuje za svou zbouřenou provinci. Nezískal ale povolení od 3 amerických zemí. Uvedl to server Taiwan News.
7: Obalový a spotřební materiál po celý rok vám jistí Obaly Great. Rychlý servis, dobré ceny, máte v Greatu zaručeny. Obaly pro váš biznis. Greit.cz.
0: I zítřek bude na západě Čech připomínat spíš léto, jasná obloha a teploty místy až u krásný 28. Užijte si to plnými doušky, protože zhruba od úterý se potom počasí má začít kazit a nadcházející prodloužený víkend, jak to tak zatím vypadá, asi takhle parádní počasí nepřinese.
5: Hit Radio FM Plus.
0: No a jak jinak užívat parádní víkend, než ve společnosti parádní muziky? Za chvíli si dáme Cranberries a celý nám to odstartují Rose a Bruno Mars.

čerstvý vzduch, skvělý občerstvení a taky spousta zábavy. A tu tam navíc slibují na celý květen. 10. tam můžete oslavit Den maminek, kdy pro každou maminku bude na vstupu čekat i malá sladká odměna. O týden déle 17. odpoledne plné písniček, tanečků a smíchu s oblíbenou culinkou. 23. května tam proběhne historický den, kdy se vydáte zpátky do dob starověkého Říma a 31. se tam oslaví Den dětí, kdy malá sladká odměna bude pro změnu připravena pro všechny dětičky. Další informace na jejich Facebooku nebo webových stránkách farmaparkutomat.cz.

0: Billy Gillies a hit DNA na Hit Radio FM+. Za chviličku Lucie a Amerika nebo Lady Gaga a její abrakadabra. A stejný kouzla a čáry jako Lady Gaga umí taky pravidelný pohyb. Ukázalo se totiž, že vám pomůže nejenom zhubnout a zlepší kondici, ale taky to, že umí vylepšit spánek a sexuální výkonnost. Jenom pozor, ať se vám to nechtěně nespojí, jo? Protože usnout u sexu se rozhodně nedoporučuje. Ti na druhé straně to údajně berou dost osobně.
1: Hit Radio. Hit Radio FM+.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

To byl Owl City na Hit Radio FM plus 3 minutky před 17:30. A protože mi tady začalo kručet hlady v břiše, tak tu pro vás mám pozvánku na akci, kde se vám takováhle věc rozhodně stát nemůže. Už 16. a 17. května dorazí do Plzně totiž Elimon Fresh Festival, který nabídne víkend plný jídla, zážitků a setkávání s hvězdami gastronomie, jako je Zdeněk Polorajch, Roman Staša, Pavel Berky nebo Mirka van Gils. Jedním z hlavních lákadel letošního roku bude takzvaná legendární hostina, tedy velký společenský nebo společný stůl, kde si můžete sednout s jídlem od různých restaurací a užít si atmosféru festivalu společně s ostatními. Právě sdílení chutí a zážitku je to, co dělá tenhle festival tak výjimečný. Nenechte si to ujít, vidíme se na místě.

0: And I'll write your name.
1: Taylor Swift s hitem Blank Space 5 minut po 17:30 na Hitradio FM+. No a to znamená, že nám zbývá necelá půl hodinka společného času, dáme si v ní ještě třeba Pink nebo Elu Henderson. Já potom výjimečně nevyrážím domů, ale jdu si výjimečně vyrazit z Kopejtka, ségra našeho Jirky Pelnáře, a to se podle mě dost málo ví, je totiž zpěvačka. A ne je leda jaká zpěvačka, ona zpívá i v kapele. No a protože jsem jí neslyšela na jeho oslavě, dorazila jsem tam těsně po tom, co dospívala, tak jsem jí tam na místě slíbila, že na ní vyrazím dneska, protože zpívá v Plzni, v pivnici Žlutická, a bude tam zpívat se svým strejdou. Jejich kapela se jmenuje Golden Wind, najdete je když tak jak na Facebooku, tak i mají stejnojmenný web. A já vám přeju, abyste si zbytek soboty užili stejně tak, jako si ho budu užívat já, a budu se zase těšit brzy naslyšenou. Ještě jednou hezkou sobotu přeje Denisa.
2: Když potřebujeme pomoc ve složité situaci, obvykle voláme hasiče.
3: Když potřebují pomoc hasiči, je tu pro ně Hasičská výzbrojna CZ. Veškeré vybavení pro hasiče, požární ochranu a bezpečnost práce na www.hasičskavýzbrojna.cz. Vše pro hasiče a bezpečný život. Hasičská výzbrojna CZ.
4: Hit Radio.
5: Zprávy v rodině mají svá pravidla.
6: A zprávy od babičky a dědy?
5: To je content bez filtru.

0: Čas bizár. Tak na nich vydělej.
1: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
0: Hit Radio FM Plus.
2: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Zahájení lázeňské sezóny v Mariánských Lázních už 8. až 10. května. 3 stage a hudební hvězdy jako Leoš Mareš, Smeg One, Robin Zoot i Tros Diskotékos. Čeká vás program pro děti, klauni a zábava pro celou rodinu. Mariánské Lázně 8. až 10. května. Tam prostě musíte být.
3: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, šváby mlaskají a štěnice sají krev.
4: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
5: Potřebujete někdy vypnout, někdy se zasmát a někdy si prostě udělat radost?
6: Ty si děláš srandu, tohle si na sebe nevezmeš.
7: Drž mi kabelku.
6: OK, to jsem nečekala.
5: Olympia Plzeň. Místo, kde se s ani náhodou stává, to je prostě ono. Dopřejte si terapii módou. Vaše centrum Olympia Plzeň.
1: On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
8: Krásný podvečer v 18 hodin, jsou tady krátké zprávy a Klára Zemanová. Sucho v Česku výrazně zvyšuje riziko požáru, hlavně od Ústeckého kraje po jižní Moravu. Kombinace dlouhodobého sucha a vysokých teplot situaci dál zhoršuje. Na začátku pracovního týdne má přijít déšť, takže by se nebezpečí mělo snížit, informuje o tom Český hydrometeorologický ústav. A já rovnou navážu, hasiči dnes odpoledne zasahují u požáru lesa v Rynarticích. Části obce je Třechovice v Národním parku České Švýcarsko. Hoří plocha odhadem 10 hektarů. Hasiči vyhlásili třetí stupeň poplachu. Zašení z výšky pomohou dva vrtulníky. Domorodé komunity z jihozápadu Austrálie a Aljašky spolupracují na neobvyklém výzkumu. Sledují migraci bužňáka tenkozobého, který ročně urazí až 15 000 km přes Tichý oceán. Chtějí zjistit, proč ptáci častěji hynou a mění své tradiční trasy. Uvedl to list The Guardian. A závěrem počasí, zítra bude jasno nebo skoro jasno, večer v Čechách bude od západu oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů Celsia, v Polabí se můžeme těšit i na 29. V tisíci metrech na horách pak naopak okolo 19.
5: Obalový a spotřební materiál po celý rok vám jistí Obaly Great. Rychlý servis, dobré ceny, máte v Greatu zaručeny. Obaly pro váš biznis. Great.cz
1: Hit Radio FM+.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.tour.cz.
1: Slyšíš, Maxi, jak vržou? Přála bych si nové dveře do obýváku.
2: No jaké bys chtěla?
1: No přece ty z Baumaxu.
2: V Baumaxu interiérové dveře Prestige, antracitové nebo bílé, jen za 1999 korun.
1: Ale pozor, akce trvá jen do konce května.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
4: A tava!
5: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení Pod širým nebem, Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
3: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
5: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
6: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čváby mlaskají a štěnice sají krev.
7: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
8: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelen Fest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.
9: Hit Radio.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: Under Armour makes you better.
1: Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj v Under Armour Brandhouse Olympia Plzeň nebo na underarmour.cz.
2: Haló, jsme tu všichni.
3: Já nic nevidím.
2: Nemůžeme rozsvítit?
4: Je to tajný.
2: Takže, pohraj jste.
3: Heneš, long story short, tady.
5: Brňák, Dian, jsem tu.
4: Hora, Jama, já, taky.
2: Dobrý.
3: Jdeme.
4: Jedu.
3: Hořák, zapínám, krájím.
5: Šlehám,
3: sedím, strouhám,
2: flambuju. Hasím.
3: Slejvám, utírám, solím, pepřím,
2: servíruju.
3: To bude legendární hostina.
6: Lemon Fresh Festival v Plzni 16. až 17. května.
7: Hi, this is Ed Sheeran.
8: Hi, this is Madonna.

0: nic nevidím.
1: Nemůžeme rozsvítit?
2: Je to tajný.
1: Takže,
3: pohraj jste.
0: Heneš, long story short, tady.
1: Brňák, Dian, jsem tu.
2: Hora, Yamaya, taky.
3: Dobrý.
1: Jdeme.
0: Jedu.
1: Hořák.
0: Zapínám.
1: Krájím.
4: Šlehám.
1: Sedím.
0: Strouhám.
4: Flambuju.
3: Hasím.
0: Slejvám.
1: Utírám.
0: Solím.
1: Pepřím.
3: Servíruju.
0: To bude legendární hostina.
5: Elimon Fresh Festival v Plzni 16. až 17. května.
6: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: Blues.
1: Jak duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort-group.cz
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela bel, bela bel, bela bel, CZ.

0: Pozor, mimochádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čváby mlaskají a štěnice sají krev.
1: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.

0: desařík, žehe krov, potkani hlodají, čváby mlaskají a štěnice sají krev. A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
1: Hi, this is Ed Sheeran.
2: Hi, this is Madonna.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které

Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.